potkáš holku, která má něco, co nemá žádná jiná, co ti bere dech, kde si tě zavřou plíce, kdykoliv ji uvidíš, tak si ji váš. Váš si ji.

0: Divadlo Noc.
1: I Lenka Plačková, ta popleta, chce jet z dola z Vegas. Tak pojď, prosím tě, co jsi připravila? Co máš za číslo?
2: Přečtu úryvek z knihy.
1: A z jaký knihy, prosím tě?
2: Z Babičky.
1: No to budou Američani teda celý, teda. A česky, jo?
2: No česky.
1: No to opravdu, to je pravda. Ono je anglicky, je to nakladačka pro Američany. No dobrý, no, takže tak čti, no. Prosím tě, děje, už to bylo. No je to jedno.
2: Byl Němcová Babička.
1: Prosím tě, byl Němcová, nevíš, jak se jmenovala Němcová celým jménem.
2: Blažena.
1: A Božena, prosím tě, ještě znova.
2: Božena Němcová, dědeček.
1: Babička, prosím tě.
2: Babička. Paní Panklová měla s panem Panklem 4 děvčátka. Barunku, Adélku, Sultána a Tyrlu.
1: Zdáš strandu, ne? Prosím tě, jak ty holčičky vypadaly podle tebe. Jak vypadala Barunka?
2: Asi jako já.
1: No, pozdrav, pán Boha. Teď mi popiš Adélku.
2: Prdelku mám docela...
1: Ježišmarja, prosím tě. Ještě hluchá. Čti dál, prosím tě.
2: Všichni zaslechli krásný hlas. U Jezu zpívala nahá, bláznivá.
1: No. No, jak se jmenovala těch postav ženských, není moc v Babičce, jak se jmenovala?
2: Božena Němcová.
1: Viktorka.
2: U Jezu zpívala nahá, bláznivá Viktorka Němcová.
1: Ještě, prosím, to je jedno. Viktorka jenom, ještě dál.
2: To, že byla Viktorka cvok a blázen a nahá, vyhovovalo vojákům z místní posádky.
1: Co to je? Co to mám? To Babička. Jo, upravil doktor Uzel, tak to by jasný.

můj životopis s ohledem na můj umělecký vývoj. Narodila jsem se nečekaně dne 11. července 75 dvěma sympatickým rodičům. Byla jsem krásné miminko. Vážila jsem 4 kila. Z toho 3,5 hlava. Maminka si mě brzy oblíbila a začala mě neuvěřitelně rozmazlovat. Koupala mě ve vaničce, kupovala mi řechtačky a abych měla každé ráno mateřské mléko o správné teplotě, spala ve sklepě na 7. schodě. Dostávalo od maminky tvrdé spartianské výchovy. Nezabalovala mě do plen, ale nechávala mě volně lézt po 4 po podlaze. A když jsem udělala nějakou tu loužičku, tak mě maminka zlískala, vymáchala mi v tom čumák a vyhodila na dvorek. Do dneška jsem proto neobyčejně čistotné děvče. Když je například venku bláto, tak si třeba půl hodiny čistím podrážky na rohožce a pak teprve v úplně čistých holínkách skočím do postýlky k pešákovi. Tatínek byl veselá kopa. Když jsem byla malá, tak si pořád z maminky utahoval, protože věděl, že nejsem jeho. Když se mi narodil bratříček, byla jsem s tatínkem jednou na procházce a zeptala jsem se, jak vlastně přišel bratříček na svět. Tatínek se zadíval do mých zvídavých, nevinných dětských očí a řekl mi, že jej přinesl čáp. Řekla jsem mu, že se tatínku nestydíš, takovou máš doma hodnou a hezkou maminku a souložíš s čápama. Jsem byla už rozumná. Když jsem přišla do první třídy, byla jsem hrozně hodné a klidné dítě. Byla jsem tak klidná, že si paní učitelka často myslela, že jsem mrtvá. Musela vždycky ke mně přijít a šťouchnout do mne, jestli po ní seknu. Ve škole mě to hrozně bavilo. Naučila jsem se tam spoustu zajímavých věcí. Jako třeba to, že Horymír po skoku na koni z Vyšehradu už nemohl mít děti. Že první člověk byl takzvaný Homo sapiens. A nebo to, že součet čtverců nad odvěsnami se rovná kouli pod přeponou. Učitelé měli ze mne radost. Byla jsem nejlepší žák z celé třídy. Byla jsem primeros.
Největší radost měl ze mne pan učitel dějepisu, za kterým jsem chodila po vyučování do zborovny, kde nás nakonec nachytal pan ředitel. Aby pana učitele nezavřeli, musel emigrovat do Ruska. Tam ale znásilnil hluchoněmou a pak jí přerazil ruce, aby to nevykecala.

odsoudili k trestu smrti na elektrickém křesle. V Rusku ale šetří proudem. A tak ho prý k elektrickému křeslu jenom přivázali, připojili na něj kabely a pak ho umlátili klackem.

Po základní škole jsem krátce chodila do školy pro děti se zbytky zraku. Ale po prvních zkouškách jsem byla přeřazena do školy pro děti se zbytky mozku. Tuto školu jsem nedokončila. A tak jsem se rozhodla dát se na umění. Začala jsem hrát s banjo bandem, se kterým jsem se seznámila na zabíječce prasete Ivana Mládka. To byl můj životopis s ohledem na můj umělecký vývoj.

0: Tak přátelé, dneska si něco povíme o novodobé historii našeho státu. O tom, jak to bylo přesně 17. listopadu 1989 o sametové revoluci, nám řekne něco Plačková. Pojďte sem a řekněte mi, jak to všecko bylo.
1: Vy to víte, kdo vám to řekl?
0: Plačková, kdybych to sám nevěděl, tak se vás asi ptát nebudu. Nezdržujte a řekněte, jak to všechno začalo, jak se to všechno seběhlo.
1: No, já jsem šla sama parkem. Měla jsem takovou krátkou sukínku, takže mi bylo vidět až...
0: Co to kecáte?
1: No, a on vyskočil z křoví, povalil mne.
0: Plačková, já jsem se ptal, co se seběhlo 17. listopadu o sametové revoluci. A ne, co se seběhlo vám někde v parku. Ale já vám řeknu, čím to je. Vy nedáváte pozor. Nevíte, na co jsem se ptal, protože si pod lavicí čtete nějaké rodokapsy, nebo co tam máte.
1: To jsou porna. Mám je půjčený od Korna.
0: Plačková, mě nezajímají vaše a Kornovy koníčky. Mě zajímá, co se seběhlo o sametové revoluci. Peša, Kušnírová, vás přijde smích. Pojďte sem, vezměte si žákovské knížky. Šup. Co to je tohleto? To je nějaké vykousané, to vám vykousal nějaký syrský křeček, že?
2: Ne, babička.
0: Má malou duševní poruchu?
2: Ne, má malou penzi.
0: Pešáku. Pešáku, neříkejte voloviny. Nikdo se u nás tak špatně nemá, aby musel jíst papír. Všude jsou popelnice, kontejnery, plné všelijakých laskomin, ale jak tak na vás koukám, vám radit nemusím. Řekněte mi radši, jak to všechno začalo. No, šup.
2: Studenti se shromáždili na Albertovi, pak šli na Národní třídu a tam zmlátili policajty.
0: Snad obráceně, ne?
2: Jo, něco úplně bylo jasně. No, shromáždili se na Národní třídě, pak šli na Albertov a tam zmlátili policajty.
0: No to je úžasný. Já vidím, že jste se na hodinu dějepisu moc nepřipravoval. Vy si vůbec nevážíte, co tady máte, že můžete v klidu studovat, bavit se, shromažďovat se. Já jsem si jednou ještě v dobách totality zúčastnil nějaké hromadné akce studentů a policie mě tak zmlátila, že jsem skončil na chirurgickém oddělení. Celá byla doba. Co chcete, Kušnírová?
3: Prosím, já jsem se jednou zúčastnila nějaké hromadné akce studentů a skončila jsem na kožním oddělení.
0: Kušnírová, to sem nepleťte. Plačková, jestli pak vy víte, proč se studenti vůbec 17. listopadu shromáždili? Víte to?
1: Nevím.
0: Ne, snad proto, aby demonstrovali za dodržování lidských práv, ne?
1: Tyjo.
0: To je chování. A také za to, aby byl propuštěn Václav Havel.
1: Hezký.
0: To je hrůza. Jestli pak víte, Plačková, proč byl Václav Havel vlastně v dobách nesvobody vězněn?
1: Něco ukrát.
0: Plačková. Plačková, nebyly náhodou vaše rodiče trochu opilí, když si vás dělali?
1: Já jsem, prosím, ze Zkumavky.
0: Tak ta Zkumavka byla trochu v odlihu, že jo? Václav Havel nic neukradl, ale byl vězněn za svobodné myšlenky. Pešáku, za co si myslíte, že byli zmláceni studenti 17. listopadu Národní třídě při tom zásahu?
2: Kdybyste se podělal, tak si nespomenu.
0: Pešáku... Já se z týhle třídy asi každou chvíli zblázním. Kušnírová, nechte na pokoj ten telefon. Kam jste chtěla telefonovat?
3: Do Blázince, aby si pro vás přijeli.
0: Hojte, nemějte péči, když budu potřebovat, já si tu záchranku umím zavolat sám. Ale když jste tak chytrá, tak budete pokračovat. Jestli pak víte, kolik studentů zranili policisté na Národní třídě? No? Ale děvče, co pak vás tak rozrušilo?
3: Prosím, když mi někdo připomene 17. listopad, tak mě to rozruší. Můj strýček byl také na národní třídě,
4: ano,
3: a skončil chudák v nemocnici s vylágrovaným zápěstím.
0: A od čeho měl vylágrované zápěstí?
3: Od mlácení pendrekem.
0: Ale to je hrozně. Vy jste mi pěkná rodinka. Pešáku, prosím vás, tak aspoň vy to zachraňte. Co vy víte o 17. listopadu?
2: Nemůžu si vzpomenout.
0: Ale no tak aspoň si vzpomeňte, jak se jmenoval ten tajný policista, co dělal mrtvého studenta.
2: Růžička.
0: No teď co máte skoro na jazyku.
2: Růžička Burčák.
0: Pešáku, víte, co je to vůbec Burčák?
2: No jistě, že to vím, to je alkoholický nápoj. Takový kyselej, kalnej, teplej, hnusnej. Já to pořád piju.
0: Proč to pijete, když je to kalný, teplý, hnusný?
2: Je to lepší, než být střízlivý.
0: Pešák, tu jsme odbočili, víte. To sem nepatří. Ten tajný policista, o tom jsme mluvili, ten se jmenoval Zivčák. A ne Burčák. Zivčák se jmenoval a dělal mrtvého Růžičku.
1: Co je dělal mrtvou Růžičku?
0: Tak teď už toho mám ale opravdu dost. Já si tady nenechám ze sebe dělat legraci a všem vám tady napařím koule.

jsou 3 hodiny. Vítejte v noční společnosti Čet Rádia, u mikrofonu je Pucifal a poslouchejte zprávy. Co se děje doma i ve světě? Svět se připravuje na dopady El Niño, podle Organizace spojených národů může být nejsilnější za desítky let. Zlatého lva v Benátkách získalo historické drama dánsko-egyptské režisérky. Japonská města utahují pravidla pro krátkodobé ubytování kvůli chování turistů. Hlavní cenu benátského filmového festivalu Zlatého lva získalo historické drama Neznámá žena, tedy Woman Unknown, dánsko-egyptské režisérky Mai Eltoukhyové. Zvláštní cenu poroty si na 83. ročníku odnesl dokument na za izraelských novinářů Yuvala Abrahama a Rachel Zorové. Ve filmu anonymně vypovídají bývalí i současní izraelští vojáci o zabíjení palestinských civilistů ve válce v pásmu Gazy. Dopady klimatického jevu El Niño se začínají projevovat po celém světě a podle generálního tajemníka Organizace spojených národů Antonia Guterrese by mohlo jít o nejsilnější El Niño za více než 70 let. Tento jev mění povětrnostní podmínky, v některých oblastech přináší sucho, jinde naopak vydatné srážky a tajfuny. Země se proto připravují na úhyny ryb, požáry i ničivé bouře. Japonská města sáhla k plošnému omezení krátkodobého ubytování. Důvodem jsou stížnosti obyvatel nejnavštěvovanějších míst na nadměrný turismus a hlavně na nevhodné chování návštěvníků. Komunální politici považují dosavadní dohled nad poskytovateli ubytování za nedostatečný. Olomoucký kraj loni evidoval 425 tzv. Brownfieldů, tedy opuštěných objektů a ploch určených k rekonstrukci a novému využití. Dohromady se rozkládají na 587 hektarech. Většinu z nich tvoří území, která dřív sloužila průmyslové a zemědělské výrobě. Údaje uvedla regionální inovační strategie kraje, kterou v pondělí 21. září projedná krajské zastupitelstvo. A teď sport. Fotbalisté Sparty zdolali doma v 8. kole první ligy Jablonec 2-0. Skore otevřel v 19. minutě Josimar Alcocer, po přestávce přidal druhý gól John Mercado. Letenští naplno bodovali po dvou ligových porážkách a v neúplné tabulce jsou 8. bod za svým sobotním soupeřem. A na závěr jedna nezvyklá procházka. Novou silnici mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem si dřív než řidiči prošli a projeli běžní lidé. Po necelých 5 kilometrech takzvané palačovské spojky, která napojí Valašsko na dálniční síť, vyrazili cyklisté, bruslaři i rodiny z Kočárky. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 13 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Dnes v neděli pak bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Tolik počasí. Kdo ještě bdí, tomu noc s Čet rádiem uteče příjemněji, zdraví Pucifal.

Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedoví. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

večer, tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši stala.

0: Divadlo Noc.
1: Je dobrý den, pane Šmajda.
2: Ale dobrý den, pane Leibl.
1: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
2: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leibl.
1: Jak to?
2: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
1: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku.
2: No samozřejmě, si začněte, no.
1: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
2: Ke mně?
1: No ano.
2: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
1: No ano, k vám domů.
2: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte?
1: No to já vidím, že nejste doma, no, ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
2: Já vás na večeři?
1: No ano, vy už to nevíte.
2: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu lety nějakou blbost, ne?
1: No a taky hlavně proto, že se vám chci něco zeptat, víte?
2: No se zeptejte, no.
1: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
2: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
1: Jo, toho syna, myslím.
2: No jo, poby ho neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
1: No toho já myslím právě.
2: No jo, toho já
1: se vás chci něco zeptat, ale no. Čistě tak jenom mezi námi.
2: No jistě, jako, no.
1: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
2: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
1: No, to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
2: No tak vidíte, teď vám to říkám.
1: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil? Nebo?
2: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
1: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
2: No tak natolik ho zase neznám, víte. No ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
1: no,
2: že jo?
1: No právě.
2: Oni jsou různý hochštapleři.
1: No
2: já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař.
3: No víte, musí být člověk opatrný.
1: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
2: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? Tohle?
1: Vy nevíte, co je statistika?
2: No počkejte, statistika to je...
1: Statistika.
2: Statistika to je jako nějak u filmu, že jo? Nebo, ne?
1: U filmu.
2: Ne?
1: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
2: A nebo to ne, jo, ne.
1: On dělá statistiku.
2: Jo, takhle, aha, jo.
1: Vy nevíte, co to je statistika?
2: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
1: no taky, to, ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
2: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
1: ne. To jsou určité výpočty, víte?
2: Jo, takhle, aha.
1: To je výpočty. Vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
2: Jo, jo.
1: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva. Tak
2: jo,
1: to
2: jo.
1: Se to počítá, jo.
2: Litr a dvě deci, jo.
1: No, dejme tomu.
2: Jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň, než víc, víte?
1: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
2: No, jo, no.
1: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
2: Jo.
1: No, a vypijete tam... Kolik uděláte tak piv za hodinu?
2: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
1: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva,
2: jo.
1: A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte? Chápete?
2: No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
1: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
2: no,
1: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
2: já.
1: Tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
2: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
1: A to říkám jako příklad jenom,
2: no jo,
1: abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
2: No jo, to jo.
1: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
2: jo.
1: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
2: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
1: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
2: No, to je jedno,
1: někteří
2: to...
1: tam jezdí denně přece.
2: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
1: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítat, no? Že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
2: Prosím vás. Každou půl hodinu?
1: Jednoho člověka.
2: Jednoho člověka?
1: Představte si to.
2: A přímo přejede takhle?
1: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
2: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
1: To není jeden jediný. To není jeden jediný.
2: Cože?
1: To není jeden jediný člověk.
2: No jo, proto. Se střídaj, že jo? No.
1: To je všechno statistika, víte?
2: Jo, takhle,
1: statisticky
2: jo,
1: to jenom, no. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
2: Jo.
1: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
2: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
1: Jak to nesmysl?
2: Jo, mám už dva příkladu různých. To byli například dva bratři.
1: Jo.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: No dobře, to je náhoda, že
2: třeba... Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Prostě nemám vůbec společnost kouření.
1: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
2: No jo, co je...
1: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte.
2: No.
1: Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě
2: vyloví
1: denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
2: 101 slaneček denně?
1: Ano.
2: Na jednoho člověka?
1: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
2: No to je strašný teda.
1: Jak strašný?
2: No jak si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
1: No a...
2: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky taky ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to...
1: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
2: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
1: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádný, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
2: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
1: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
2: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou snědl teprve půl kuřete.
1: Já, že jsem snědl půl kuřete?
2: No samozřejmě.
1: A jak jste na to přišel?
2: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou snědl celý, naschvál.

stačí jen krok pouhý, první nádech dlouhý a vím, na každý pád zas najdu sílu vstát a budu bojovat.

jsou 4 hodiny. Dobrou noc nebo spíš dobré časné ráno, od mikrofonu vás zdraví Bucipal a vítá vás u zpráv Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Svět se připravuje na dopady klimatického jevu El Niño, který může být nejsilnější za desítky let. Zlatého lva v Benátkách získalo historické drama Neznámá žena. Japonská města kvůli chování turistů omezují krátkodobé ubytování. Japonská města sahají k plošnému omezení krátkodobého ubytování. Obyvatelé nejnavštěvovanějších míst si dlouhodobě stěžují na přetlak turistů a hlavně na jejich chování. Komunální politici považují dohled nad poskytovateli ubytování za nedostatečný a proto přistoupili k novým pravidlům. Slovenské hnutí Republika navenek deklaruje úctu ke slovenskému národnímu povstání, minulost některých jeho představitelů ale ukazuje jiný obraz. Podle serveru aktuality.sk se místopředseda Milan Mazurek i lidé s vazbami na hnutí podíleli na vzniku dokumentu, který oslavuje klerofašistický slovenský štát. Film podle zjištění novinářů pomíjí deportace Židů a odbojáře označuje za lůzu. Po nové silnici mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem se v sobotu prošli lidé dřív, než po ní vůbec projela auta. Takzvaná palačovská spojka měří téměř 5 km a napojí Valašsko na dálniční síť. Novou trasu si užili cyklisté, bruslaři i rodiny z kočárky. Hlavní cenu benátského filmového festivalu Zlatého lva získalo historické drama Neznámá žena. Natočila ho dánsko-egyptská režisérka Maja Altoukhyová. Zvláštní cenu poroty si na 83. ročníku odnesl dokument na za izraelských novinářů Juvala Abrahama a Rachel Zorové, ve kterém izraelští vojáci anonymně mluví o zabíjení palestinských civilistů v pásmu Gazy. Dopady klimatického jevu El Niño se začínají projevovat po celém světě, upozornil generální tajemník Organizace spojených národů Antonio Guterres. Podle něj může jít o nejsilnější El Niño za více než 70 let. Tento jev mění povětrnostní podmínky, některé oblasti trápí suchem, jinde naopak přináší vydatné srážky a tajfuny. Státy se připravují na úhyny ryb, požáry i ničivé bouře. A teď sport. Fotbalisté Sparty porazili doma Jablonec 2-0. Skore otevřel v 19. minutě Josimar Alcocer, po přestávce přidal druhou branku John Mercadou. Letenští v nejvyšší soutěži zvítězili po dvou porážkách a v neúplné tabulce jsou 8. bod za sobotním soupeřem. A na závěr pozvánka do podzemí. Krypta kostela svatého Ignáce v Chomutově se otevřela poprvé po 74 letech, a to v rámci Dnů evropského dědictví. Dvě podzemní místnosti sloužily od konce 17. století k pohřbívání jezuitských řeholníků. Zi mumiemi se ale našlo i tělo ztraceného kominíka, o němž v Chomutově dodnes kolují legendy. Počasí. Aktuálně máme zataženo a 13 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 13 stupňů. Dnes v neděli pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. To bylo noční počasí. Čet rádio vám hraje celou noc a Bucipal se zase brzy ozve.

radost toho mohl by mít tak leda blázen. Koruny stromů čistí a hvízdá po stráních,

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý večer. V našem pravidelném přehledu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práskala. Dobrý večer. Doktore Práskale, než přejdeme k dopisům, které přišly na vaši, na naši adresu, já jsem si tady dovolil udělat stručný výběr. Mohl byste nám říci něco bližšího o vašem oddělení? Doktore, to jsou jistě závažné argumenty. Já myslím, že to nemusíte brát tak ze široka.
2: Kromě toho, já jsem vedoucí.
1: No to jistě, doktore Práskale, to víme, že jste vedoucí. Už dlouho, že? Ale já jsem myslel něco bližšího o vaší práci, o vašich problémech.
2: Televizní přestávky. Mnoho lidí tuto naši práci podceňuje. Hledí na ní, řekl bych, jaksi s despektem. A já bych jaksi na adresu těchto řekl toto.
1: No to bude nejlepší, ano.
2: Podívejte se, my máme štáb, jak si v televizi, který čítá CCA, tedy jak si cirka CCA, 30 lidí. A teď si uvědomte laskavě

0: Dneska bohužel nic.
1: Kolik přestávek ta naše televize odvysílala? To je nepoměr.
0: No, doktore Práskale, já v prvé řadě se přiznávám, já se trochu bojím. Já jsem v redakci nový, oni mě upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že jaksi máte spíš lepší písemný projev než ústní. Ale tohle jsem nečekal. To prosím pěkně, to je na jednoho moc, to jsou šoky na hlavu. Hlavně F, kdybyste nezařazoval laskavě, to mě děsí přímo. Jinak v zásadě s vámi jistě souhlasím, přestávky jsou důležité. Mají, já bych tak řekl, svoji platnost, že?
1: Podívejte se, to jste mě nalil.
0: Já ne, když jsme ani spolu nikde nebyli, to není ostatně mým zvykem.
1: Vodu.
0: Vodu, kam bych vám lil vodu, co pak se malé děcko?
1: Do mlýna.
0: No to snad, no.
1: Víte, ono se řekne přestávka. Ale vždyť si uvědomte její základní jaksi funkci. Co je?
0: Vám něco je, doktore?
1: Co je její základní funkcí? Její základní funkcí je oddech.
0: Oddech.
1: Nám například od 20 hodin 05 minut do 21 hodin 30 minut běží napínavý film z drsného prostředí.
0: Pardon, doktore, že se osměluji, kdybyste to vzal rychleji, prosím, a souvisleji a rychleji. Pardon, vy někam něco signalizujete? Vždyť jsem snad zase toho tolik neřekne.

0: od 21, 30, 10 minut.
1: Jestli dovolíte, abych to rovnou sečetl. Od 21, 40.
0: Nám běží opět nesmírně, nesmírně zajímavý program.
1: Ano, to je vůbec zajímavý den, doktore.
0: Čili já mám vlastně 10 minut na to, abych jaksi ty lidi jaksi psychicky vzpamatoval z toho, co viděli předtím, a psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi dostal do konvice.
1: Kam
0: to? Do kondice.
1: No to musí být těžká práce, doktore. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co tomu říkají diváci, co píší. Děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Víte, zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata je něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento pořad zasloužil lepší a hlavně delší vysílací čas a více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS, manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, práskale doktore?
0: No to mě teda potěšila ta Bukvice.
1: Ano, to je dobře.
0: No podívejte se, my se jaksi do bu.
1: Hudry. Už mě nestrašte, doktore, raději mi řekněte ten nápad s koťaty.
0: To byl můj nápad.
1: Ano, a jak k němu došlo?
0: Já si povídám, mám to topit, nemám to topit. Tak jsem s nima zatočil.
1: Chcete říct natočil. No, doktore, já myslím, že to byl šťastný nápad. Dokladem jsou hned další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná, Plošinová.
0: No to mě potěšila, Plošina.
1: Ano.
0: Podívejte se, my se jaksi do bubu...
1: Ano, to už tady bylo, doktor, už opravdu mě nechte na pokoj.
0: Do budoucnosti budeme snažit získat... pro naše přestávky delší vysílací časy. Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na 10, 20, 30, narodil se prcem.

0: Já prosím opravdu nerozumím, proč nám to říkáte, nebo...
1: Já se... V dětství jsme měli takovou říkačku a mě se to teďka vybavilo.
0: No, tak to nevadí, tak dobře, tak pokračujte, doktore, no.
1: Mám?
0: No jistě, no, co s tím, no, rychle pokračujte, prosím.
1: Je to jedno. Prsková šla,
0: provedu. No, v těch přestávkách samozřejmě pokračujte.
1: Chytla prska za nohu.
0: Prce
1: chytí hůru. Netahy mě za nohu. Tak mě se to vybavilo celé.
0: Ano.
1: Celé dětství.
0: Já jsem slyšel, ano. To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší, pokud vím.
1: A víte, vždy vzpomínáme...
0: Ne. To bych tady rozhodně nepřednášel. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30-minutové.
1: 30? Ano. 40, 50, 60 ano. Minut. Ano. To je dneska prakticky už hodina.
0: Ano, správně, to je hodina.
1: 70, 80, 120 voltů.
0: 120 minut, ne? Vám se zase něco vybavilo, ne? A co, prosím?
1: Oni mě doma předělávají elektřinu na proud.
0: Cože?
1: Z 220 na 120.
0: To je nesmysl, když tak ze 120 na 220. To je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě, ne? No co?
1: Mě předělávají síťovku takhle.
0: Z 220 na 120. A proč? No přeci vám k tomu něco řekli. Přeci nepřišli do bytu s majzlíkama, ne?
1: Přišli tam s hajzlíkama.
0: Co říkali?
1: No tam ten největší hajzlík, ten říkal, že proje to tím, že snad nějak strašně žeru, nebo co.
0: Takže vám budou dodávat aspoň dietní proud. No prosím, je to možné, tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
1: 120 voltová přestávka.
0: Minutová.
1: Minutová přestávka, to je jaksi dneska už ideál, jaksi nejen náš, jaksi ft, v televizi, ale i.
0: Konečně jste se našel, doktore.
1: Ale i ideál diváka.
0: Ano, čili jestli vám dobře rozumím, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně. Tak vám děkujeme.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Je 5 hodin. Dobré ráno, u mikrofonu Bucipal. Vítejte u zpráv ČT Rádia. Ve zprávách dnes. Svět se připravuje na dopady klimatického jevu El Niño, který může být nejsilnější za desítky let. Zlatého lva v Benátkách získalo historické drama Neznámá žena. Japonská města kvůli chování turistů omezují krátkodobé ubytování. Dopady klimatického jevu El Niño se začínají projevovat po celém světě, upozornil generální tajemník Organizace spojených národů Antonio Guterres. Podle něj může jít o nejsilnější El Niño za více než 70 let. Tento jev mění povětrnostní podmínky, některé oblasti trápí suchem, jinde naopak přináší vydatné srážky a tajfuny. Státy se připravují na úhyny ryb, požáry i ničivé bouře. Hlavní cenu benátského filmového festivalu Zlatého lva získalo historické drama Neznámá žena. Natočila ho dánsko-egyptská režisérka Maja Althouguová. Zvláštní cenu poroty si na 83. ročníku odnesl dokument na za izraelských novinářů Yuvala Abrahama a Rachel Zorové, ve kterém izraelští vojáci anonymně mluví o zabíjení palestinských civilistů v pásmu Gazy. Slovenské hnutí Republika navenek deklaruje úctu ke slovenskému národnímu povstání, minulost některých jeho představitelů ale ukazuje jiný obraz. Podle serveru aktuality.sk se místopředseda Milan Mazurek i lidé s vazbami na hnutí podíleli na vzniku dokumentu, který oslavuje klerofašistický slovenský štát. Film podle zjištění novinářů pomíjí deportace Židů a odbojáře označuje za lůzu. Po nové silnici mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem se v sobotu prošli lidé dřív, než po ní vůbec projela auta. Takzvaná palačovská spojka měří téměř 5 km a napojí Valašsko na dálniční síť. Novou trasu si užili cyklisté, bruslaři i rodiny z kočárky. Japonská města sahají k plošnému omezení krátkodobého ubytování. Obyvatelé nejnavštěvovanějších míst si dlouhodobě stěžují na přetlak turistů a hlavně na jejich chování. Komunální politici považují dohled nad poskytovateli ubytování za nedostatečný a proto přistoupili k novým pravidlům. A teď sport. Fotbalisté Sparty porazili doma Jablonec 2-0. Skore otevřel v 19. minutě Josimar Alcocer, po přestávce přidal druhou branku John Mercado. Letenští v nejvyšší soutěži zvítězili po dvou porážkách a v neúplné tabulce jsou 8. bod za sobotním soupeřem. A na závěr pozvánka do podzemí. Krypta kostela svatého Ignáce v Chomutově se otevřela poprvé po 74 letech, a to v rámci Dnů evropského dědictví. Dvě podzemní místnosti sloužily od konce 17. století k pohřbívání jezuitských řeholníků. Z mumiemi se ale našlo i tělo ztraceného kominíka, o němž v Chomutově dodnes kolují legendy. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně polojasno a 10, v Ostravě zataženo a 11. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik počasí. Ať je váš den slunečný, i kdyby pršelo, zdraví Bucipal.

mocno splétá, do mlhy tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději a lených cigaret.

0: kolik nocí jsem už nebyl s tebou.
1: Mori ticha.
0: Zbyl jen z cigarety dým.
1: Možno hladíš do tmy.
0: A v duchu mi máváš naším znamením.
1: Mi s Bohom dáváš.
0: Mrtví nemilují.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý den.
2: Tak. Je náhoda, co?
1: No, to je. Člověk tady tak sedí.
2: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No, já vás hned poznal.
2: Tak, já vás taky.
1: Tak.
2: Hned, jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. Podle obličeje.
1: No jo.
2: Tak vy taky tak trochu jako...
1: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
2: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že jo, a zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
1: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhle to
2: a... Ano. A... Nebo tamto, že
1: ano,
2: jo?
1: Ano, tak.
2: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
1: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
2: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale to je pak, víte. Ono to nikdy tak nepřijde.
1: Jo. To je jako u mě, víte.
2: Taky, že jo, no.
1: Jednou vám do toho přijde tohle, a, nebo tamto.
2: Ano.
1: A...
2: Nebo i něco jiného,
1: no,
2: že jo.
1: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
2: No já vím, a jste v troubě.
1: Ano. No a když ne, tak se zase něco nachomejtne.
2: Ano, to je ono právě tohleto. Takže jednou je to tak, že jo, pak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak... Prostě, víte?
1: Jo.
2: No ne?
1: No, to teda no. Nikdy.
2: No, víte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, no. Že jo? No jo.
1: Baba.
2: Co říkáte?
1: A říkám, baba.
2: A jaká baba?
1: Ale ne, žádná ne? Baba. Já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jo.
2: Je tak baba jako jo, já vím. No jo, to
1: tak
2: jo.
1: Tak jsem to myslel.
2: Jo.
1: No.
2: Jo, co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
1: No jo. No tak řekněte něco podobného.
2: Jo. No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
1: Já? Taky ne. No jo.
2: Jo,
1: počkejte, no. To jste slyšel.
2: A co?
1: Jouda zemřel.
2: Jouda. Jaký Jouda?
1: Franta Jouda.
2: Jo, Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
1: Je to tak, zemřel.
2: Prosím vás, a úplně?
1: Jo.
2: Tak to on už nežije, co?
1: Teď prej už ne.
2: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
1: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
2: Prosím vás, a kde?
1: No co kde?
2: No kde byl?
1: No já nevím.
2: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
1: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
2: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím vás, jak je tohle možný?
1: Já nevím.
2: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
2: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
1: Jo.
2: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
1: Ale umřel. Na traverzu.
2: Prosím vás. Zápal, jo?
1: Ale ne. Spadla na něj.
2: Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
1: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
2: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
1: No Jouda.
2: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
1: No vy jste ho neznal?
2: No já myslím, že jo.
1: No tak to byl on.
2: Jo, tak. Takovej malej černej, že jo?
1: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
2: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.
1: A já myslel, že jsi ho znal.
2: No já taky myslel na Převítele, chudák asi umřel a já ho ani neznal.
1: No jo.
2: Já znal jinýho, víte, ale ten se zase jmenoval Joura, ale Rambousek.
1: Jo, Rambousek. No. A co pak, ten taky zemřel?
2: Ne, pak s ním je to horší.
1: Prosím vás, jako horší?
2: A ten ještě žije, chudák.
1: Jo, ne. A takovej dneska ještě ale hodně.
2: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
1: Jo, Rambousek,
2: Rambousek,
1: aby ho neznal,
2: no.
1: Takový malej pihovatej,
2: no jo.
1: No, jo.
2: No.
1: A co pak je s Rambouskem?
2: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte?
1: Prosím vás, kdo by to do něj řekl? No. Tak to on bude asi jako ona.
2: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
1: Ale tu je ona stávající.
2: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
1: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká. Má takovou divnou pusu.
2: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč. Tak
1: no, tak. Ona je taková korpulentní.
2: No jo, no. Já už vím, no. No tak kor, tak kulentní, ona není jen tak... jen tak kapku pulentní,
1: no,
2: že jo?
1: Tak no, nějak, tak nějak, no. No. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
2: No jo, já už vím, no jo. No vidíte, a pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
1: No. A tu si teď bude brát,
2: yeah.
1: Jemu už bude 50, jí sotva 20.
2: No. No pak teď to ještě bude, že jo, za takových 10 let.
1: Jo, za 10, to už mu bude 60.
2: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
1: No, kde pak, věřte, že není přešťastný manželství.
2: No jo, v manželství to musí klapat, pane, jak někdo dostane tuhle slepičí nemoc, víte?
1: Jak slepičí nemoc?
2: No jako když zanáší.
1: Jo tak, jo, jo.
2: Tak to je konec, víte?
1: To je pravda, to je konec.
2: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
1: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
2: No já budu muset pomalonku, poněvadž...
1: Ježišmarja, už... jak to letí.
2: No jo, taky.
1: Taky musím utíkat, tak zatím naschledanou.
2: No.
1: Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
2: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
2: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase bude ráno.

si ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.

Domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní, hlavně z doslechu.

genetičtí inženýři lámou děhý kód. Po Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaj, strkají hlavy pod vodovod. A pak i oni nakonec

až vám ta potvora zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jenat si táhne, jak to dělají bandráci. Láska se totiž, i když je pravit, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je pravit,

Protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opuste dům, fíku si rozdejte sousedům. Nechte vanu vanou, ať si přeteče. Na světě není větší víra, pro žádnou z nich se tolik neumírá, ani v žádné jiné zemi na světě.

je 6 hodin. Příjemné ráno, od mikrofonu vás zdraví Bucifal a začínají zprávy Čet rádia. To byste dnes neměli minout. Svět se připravuje na dopady klimatického jevu El Niño, který může být nejsilnější za desítky let. Zlatého lva v Benátkách získalo historické drama Neznámá žena. Japonská města kvůli chování turistů omezují krátkodobé ubytování. Po nové silnici mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem se v sobotu prošli lidé dřív, než po ní vůbec projela auta. Takzvaná palačovská spojka měří téměř 5 km a napojí Valašsko na dálniční síť. Novou trasu si užili cyklisté, bruslaři i rodiny z kočárky. Dopady klimatického jevu El Niño se začínají projevovat po celém světě, upozornil generální tajemník Organizace spojených národů Antonio Guterres. Podle něj může jít o nejsilnější El Niño za více než 70 let. Tento jev mění povětrnostní podmínky, některé oblasti trápí suchem, jinde naopak přináší vydatné srážky a tajfuny. Státy se připravují na úhyny ryb, požáry i ničivé bouře. Japonská města sahají k plošnému omezení krátkodobého ubytování. Obyvatelé nejnavštěvovanějších míst si dlouhodobě stěžují na přetlak turistů a hlavně na jejich chování. Komunální politici považují dohled nad poskytovateli ubytování za nedostatečný a proto přistoupili k novým pravidlům. Hlavní cenu benátského filmového festivalu Zlatého lva získalo historické drama Neznámá žena. Natočila ho dánsko-egyptská režisérka Maja Eltoughiová. Zvláštní cenu poroty si na 83. ročníku odnesl dokument na za izraelských novinářů Yuvala Abrahama a Rachel Zorové, ve kterém izraelští vojáci anonymně mluví o zabíjení palestinských civilistů v pásmu Gazy. Slovenské hnutí Republika navenek deklaruje úctu ke slovenskému národnímu povstání, minulost některých jeho představitelů ale ukazuje jiný obraz. Podle serveru aktuality.sk se místopředseda Milan Mazurek i lidé s vazbami na hnutí podíleli na vzniku dokumentu, který oslavuje klerofašistický slovenský štát. Film podle zjištění novinářů pomíjí deportace Židů a odbojáře označuje za lůzu. A teď sport. Fotbalisté Sparty porazili doma Jablonec 2-0. Skore otevřel v 19. minutě Josimar Alcocer, po přestávce přidal druhou branku John Mercado. Letenští v nejvyšší soutěži zvítězili po dvou porážkách a v neúplné tabulce jsou 8. bod za sobotním soupeřem. A na závěr pozvánka do podzemí. Krypta kostela svatého Ignáce v Chomutově se otevřela poprvé po 74 letech, a to v rámci Dnů evropského dědictví. Dvě podzemní místnosti sloužily od konce 17. století k pohřbívání jezuitských řeholníků. Z mumiemi se ale našlo i tělo ztraceného kominíka, o němž v Chomutově dodnes kolují legendy. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně polojasno a 10, v Ostravě zataženo a 11. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. V obci Modřice u Brna, v ulici Náměstí Svobody, se před chvílí stala nehoda, na místě havarované vozidlo tvoří překážku na vozovce, projíždějte opatrně. Nehoda je hlášena i v Praze v ulici Teplická, dvě osobní auta, opět překážka na vozovce. Na dálnici D1 u 15. kilometru směrem na Brno stojí porouchané vozidlo a tvoří se zdržení. Na dálnici D11 mezi 2. a 1. kilometrem směrem na Prahu způsobuje zdržení odstavené porouchané vozidlo. Pozor také na dálnici D3 mezi 74. a 75. kilometrem směrem na České Budějovice, hlášeno vozidlo v protisměru. Z dlouhodobějších omezení připomínáme, že na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, provoz je zúžený až do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení.
To bylo dopravní hlášení, hezkou neděli přeje Bucifal, Čet Rádio.

0: Dobré ráno, tady Czech Radio, Vlasta a Bucifal, je 6.20 a já jsem se právě přiběhla ze 4 kiláků, takže omluvte, jestli budu mluvit rychlejš než obvykle.
1: To je znát. Venku je ještě šero a docela chladno, ale aspoň neprší, tak jo, dá se vyrazit ven.
0: No vidíš, a právě proto mám dneska náladu na výlet. Máš něco?
1: Mám. Boskovské dolomitové jeskyně, kousek od Semil. Byl jsem tam loni na podzim a pořád na to myslím.
0: Jeskyně? Já myslela, že u nás jsou jenom ty klasický, moravský kras a tak.
1: Tyhle jsou jiný, mají podzemní jezírko, čirý jak sklo, a je to jediná zpřístupněná dolomitová jeskyně u nás vůbec.
0: Fakt. To jsem nevěděla, že dolomit dělá jeskyně jinak než vápenec.
1: Přesně proto tam nejsou ty klasický krápníky jako v koněpruských jeskyních, ale spíš takový hladký, oblý stěny. Trochu jiný svět.
0: Je to náročný na chození, nebo se tam projdou i děti?
1: V pohodě i děti, prohlídka trvá asi 40 minut, chodníky jsou upraveny. Akorát vem bundu, i v létě je tam kolem 8 stupňů.
0: To zní jako pěkný ochlazení po téhle ranní zimě, co je venku teď.
1: A nad zemí je navíc kolem obec Boskov kopce, dá se to spojit s procházkou po okolí, není to jenom ta díra pod zemí.
0: Tak jo, tohle si dávám na seznam. Já bych si teda spíš dala tu procházku venku, sedět pod zemí by mě asi nebavilo dlouho.
1: To je taky fajn, jedno bez druhého se tam dá spojit klidně.
0: 7 hodin jsou zprávy Czech Radia. A hned po nich prej i to počasí, takže se to tu na chvíli semkne.
1: A my se za hodinu vrátíme a klidně dovyprávím, co jsem v té jeskyni ještě viděl, jestli budeš chtít.
0: Uvidíme, jestli mě nezachráníš hudbou dřív. Tak jo, pusťte si teď něco k tomu rannímu probouzení.

Krátké zprávy. Zdraví vás Bucipal. A tady jsou hlavní titulky. Státy po celém světě se chystají na sucha, požáry i tajfuny spojené s jevem El Niño. Benátský festival rozdal ceny, hlavní trofej putuje dánsko-egyptské režisérce. Japonsko sahá kvůli přetlaku turistů k omezení krátkodobých pronájmů. Na Vsetínsku si novou spojku k dálnici prošli dřív než řidiči pěší a cyklisté. Slovenské hnutí Republika čelí otázkám kvůli filmu zlehčujícímu národní povstání. Ve sportu fotbalová Sparta doma zvládla duel s Jabloncem. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, Brně polojasno a 10, Ostravě zataženo a 11. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 22, ve čtvrtek až v sobotu zataženo, teploty mezi 18 a 21 stupni. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. V obci Modřice u Brna, v ulici Náměstí Svobody, se před chvílí stala nehoda, na místě havarované vozidlo tvoří překážku na vozovce, projíždějte opatrně. Nehoda je hlášena i v Praze v ulici Teplická, dvě osobní auta, opět překážka na vozovce. Na dálnici D1 u 15. kilometru směrem na Brno stojí porouchané vozidlo a tvoří se zdržení. Na dálnici D11 mezi 2. a 1. kilometrem směrem na Prahu způsobuje zdržení odstavené porouchané vozidlo. Pozor také na dálnici D3 mezi 74. a 75. kilometrem směrem na České Budějovice, hlášeno vozidlo v protisměru. Z dlouhodobějších omezení připomínáme, že na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum, provoz je zúžený až do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo dopravní hlášení, hezkou neděli přeje Bucipal, Čet Rádio.

dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos,

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Tak jestli chcete vědět, jak vypadá neděle podle mě, tak takhle, deštík za oknem, 14 stupňů a člověk má chuť zalézt zpátky pod deku.
1: No jo, ale musíš vstávat, protože je tu Čet Rádio a hlavně posluchači. Dobré ráno všem, je 6.40.
0: A dnes prej nejvýš 18, takže si ten deštník vemte, jinak vás to spoukne.
1: To zas přeháníš. Ale jo, deštník klidně vemte. Tak co, Bucifale, co dneska máš na srdci?
0: Kina. Přišly nový filmy a jeden je docela zajímavý, jmenuje se Tony.
1: Tony? To zní jak jméno souseda, co si stříhá trávník v 6 ráno.
0: Je to o mladým Antonem Bourdainovi, než se z něj stal ten slavný kukař a spisovatel. Je mu 19, nedostane stipendium a skončí na brigádě v restauraci s mořskýma plodama.
1: Aha, takže vlastně film o tom, jak se člověk najde jinde, než čekal.
0: No jo, přesně o tom to je. A pak je tu Magická posedlost 2, pokračování toho starého filmu o čarodějnicích.
1: To jsem viděla jako holka. Sally a Gillian, ne.
0: Ty samý. Teď na ně padá rodinná kletba a musí zjistit, co jejich rod skrýval. Rodinná magie, no klasika, ale prej pěkně natočený.
1: To si možná zajdu pustit, i když se u toho asi trochu bát nebudu.
0: A pak je tu jedna komedie pro odvážný 8 nohou a milion followerů o influencerech na tropickém ostrově, kde se najednou objeví pavouci.
1: Pavouci? To ne, to si nepustím ani omylem, mě z pavouků mrazí i v pohodě.
0: No právě proto to má úspěch, lidi rádi vidí, jak influenceři utíkají místo focení.
1: O jo, na tom něco je. Tak já teda vezmu tu s čarodějnicema a po vysílání si udělám čaj a zalezu na gauč s dekou.
0: Čaj. No jo, to je tvoje věc, mě tam pošli kafe. Ale teď vážně, v 7 hodin jsou zprávy Čet Rádia, tak se s náma neloučte.
1: Než tam dojdeme, dáme vám něco k poslechu, ať vám to deštivý ráno trochu prohřeje.

Berand dneska zjistí, že nedělní oběd u rodičů se protáhne o 2 hodiny víc, než plánoval, tak ať si vezme trpělivost s sebou. Bík bude řešit, jestli vytáhnout grill, nebo radši zůstat u vařené polévky, a nakonec zvítězí grill, i když počasí není zrovna ideální. Blíženci si dnes vyjedou na kolo a potkají tolik známých, že to bude spíš společenská akce než výlet. Rak si užije klid doma, možná s dekou na gauči, a nikam se mu nebude chtít, což je dneska úplně v pořádku. Lev bude mít chuť pozvat celou partu na návštěvu a stihne to zorganizovat tak rychle, že ani sám neví jak. Pana si dá pořádek ve skříni, který odkládala 3 týdny, a bude z toho mít větší radost, než čekala. Váhy budou váhat mezi kinem a procházkou a upřímně, ať zvolí cokoliv, bude to fajn den. Štír narazí na souseda, který zase něco vrtá o víkendu, a bude se v duchu ptát, jestli ten člověk vůbec někdy odpočívá. Střelec si naplánuje výlet za město a nakonec zjistí, že benzinka byla to nejzajímavější místo cesty, tak to holt někdy chodí. Kozoroh bude přemýšlet nad pracovním mailem, i když je neděle, a měl by si ten telefon radši na chvíli odložit. Vodnář se pustí do nějakého bláznivého nápadu, třeba přestavět poličku, a bude to trvat mnohem déle, než čekal. Ryby si dopřejou dlouhou koupel a film, který už viděli 5krát, ale pokaždé je dojme úplně stejně. Tak to by bylo dnešní putování hvězdami, ale klidně to berte tak, jak to je, jenom hra, žádná věda, a co si kdo dnes udělá, je hlavně na něm samotném. Já teda po vysílání běžím domů převléknout se na ten koncert, snad tam nebude tolik lidí jako obvykle, i když asi bude, a hvězdy mi prý slibují dobrou náladu, tak uvidíme, jestli se trefili. Začet rádio dnes Vlasta, mějte se podle sebe a užijte si tu neděli.

Jet Radio. Je 7 hodin. Dobré ráno, vítá vás Pucipal a začínají zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Ruské drony znovu zasáhly civilní cíle na Ukrajině. Německá vláda viní Moskvu z dronového útoku na letišti v Lipsku. Pojišťovna láká mladé lékaře na venkov štědrým stipendiem. Na svobodě je podle zjištění serveru iRozhlas jeden z hlavních aktérů vytunelování metropolitního spořitelního družstva. Zbyněk Lampot připravil záložnu podvodnými smlouvami o více než 60 milionů korun a dalších 200 milionů nelegálně vyvedených peněz pomohl vyprat. Dostal jeden z nejvyšších trestů v celé kauze, 7 let vězení, minulý týden ho ale soud podmíněně propustil. Dopady jevu El Niño se začínají projevovat po celém světě, varoval generální tajemník Organizace spojených národů Antonio Guterres. Podle odhadů by mohlo jít o nejsilnější El Niño za více než 70 let. Tento jev mění povětrnostní podmínky, v některých oblastech přináší sucho, jinde naopak vydatné srážky a tajfuny. Státy se na možné následky, jako jsou požáry či úhyn ryb, připravují. Ruské drony opět mířily na civilní cíle na Ukrajině. V Sumách poškodili obchodní centrum, v chersonské oblasti zásah utrpěl osobní vlak. V Kyjevě byla zničena čerpací stanice. Jde jen o část zpráv, které z Ukrajiny přišly během posledních dnů. Německá vláda přisoudila Rusku odpovědnost za dronový útok na letišti v Lipsku, Kreml jakýkoliv podíl odmítá. Podle expertů se Německo stalo pro ruské hybridní operace snadným terčem i kvůli někdejším úzkým vazbám na Moskvu. Alexej Jusupov z nadace Friedricha Eberta pro iRozhlas upozorňuje, že pokud se jedna strana rozhodne takové vazby použít jako zbraň, jde to velmi snadno. Venkovu ubývají lékaři, starší odcházejí do důchodu a mladí zůstávají raději ve velkých městech. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto nabízí medikům půlmilionové stipendium, pokud po studiu nastoupí ve vytipovaných lokalitách. Z místa, kde doktoři chybí, patří například Humpolec. A teď sport. Fotbalisté Sparty zvládli domácí zápas 8. kola první ligy s Jabloncem a zvítězili 2-0. Skore otevřel v 19. minutě Josimar Alcocer, po přestávce přidal druhý gól John Mercadou. Letenští bodovali naplno po dvou porážkách a v neúplné tabulce jsou 8. bod za svým sobotním soupeřem. A na závěr po nové silnici mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem se v sobotu prošli lidé dřív, než na ní vyjedou auta. Téměř 5-kilometrovou palačovskou spojku, která napojí Valašsko na dálniční síť, si užili cyklisté, bruslaři i rodiny z Kočárky. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 14 stupňů, v Brně 10 a v Ostravě 11. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Jet Radio. Dopravní servis. Na dálnici D3 na 99. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala nehoda, provoz je omezený. V Praze v ulici Teplická došlo před hodinou k nehodě dvou osobních vozidel, na místě zůstává překážka, projíždějte opatrně. Na dálnici D1 na 15. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané vozidlo, tvoří se zde zdržení. Parkoviště P+R Kongresové centrum Praha je již plně obsazené, ostatní záchytná parkoviště v Praze mají ještě volná místa. Z dlouhodobých omezení připomínáme opravu Libeňského mostu v Praze, kde potrvá omezení provozu i tramvají ještě delší dobu. Ostatní dálnice jsou podle dostupných dat jízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, hezkou neděli s Čet rádiem.

zruby já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. O ruby, nechtěj mi lásku brát.

0: Lasto, věděla jsi, že jeden chlap sám, bez jeřábu, bez pomoci, postavil z korálového vápence stavbu těžší než pyramidy a nikdo pořádně neví jak?
1: Cože? To si vymýšlíš.
0: Nevymýšlím. Ale než se do toho pustíme, dobré ráno, tady Čet Rádio, Bucipal a Vlasta, je 7.40.
1: Venku je zataženo, 14 stupňů, no nic moc. Tak povídej, kdo je ten záhadný stavitel.
0: Edward Léckalnin, Lotyš, co se přestěhoval na Floridu a postavil si tam takzvaný Coral Castle, kdyby jel do Ameriky za láskou, co ho pak opustila.
1: To je smutný začátek.
0: No jo, ale on z toho udělal celoživotní projekt. Sám v noci, aby ho nikdo neviděl, přesouval bloky vážící desítky tun.
1: A jak to, prosím tě, dokázal? Nějaký jeřáb tam přece musel mít.
0: Nikdo ho s žádnou technikou nikdy nechytil. Sousedi tvrdili, že slyšeli v noci zvláštní zvuky a on sám prý říkal, že zná tajemství stavitelů pyramid.
1: To je blbost, promiň. To zní jako reklama na záhady, ne jako fakt.
0: Možná ale ty kameny tam pořád stojí, dá se tam zajít podnes, je to kousek od Miami.
1: Jasně, že tam stojí, ale to neznamená, že to postavil kouzlem. Spíš měl chytré páky a kladky a nikomu to neřekl, protože z toho žil.
0: To je taky možný. Ale přiznej, že je hezčí věřit, že chlap zlomeného srdce postavil hrad, protože znal tajemství vesmíru.
1: Hezčí je, ale pravdě blíž bude ta páka.
0: No vidíš, a takhle spolu nikdy nebudeme souhlasit.
1: To je fakt. Aspoň má být o čem psát, kdyby nám chtěl někdo napsat, jak to teda podle něj bylo.
0: Tak jo, já jdu radši mlčet, než abych si zase udělal ostudu s fyzikou.
1: To je nejmoudřejší věc, co si dneska řekl. V 8 hodin zprávy Čet Rádia, a než tam dojdeme, dáme vám něco k poslechu.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, pěkně vás vítám. Ve zprávách dnes. Ruské drony udeřily na civilní cíle na Ukrajině. Berlín přisuzuje Rusku odpovědnost za dronový incident na lipském letišti. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí medikům stipendia, pokud nastoupí mimo velká města. Z vězení byl podmíněně propuštěn jeden z aktérů vytunelování metropolitního spořitelního družstva. Organizace Spojených národů varuje před dopady jevu El Niño. A ve sportu fotbalová Sparta doma zdolala Jablonec. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně máme zataženo v Praze 14 stupňů, v Brně 10 a v Ostravě 11. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 22, ve čtvrtek až v sobotu zataženo, teploty mezi 18 a 21 stupni. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Dopravní servis. Na dálnici D3 na 99. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala nehoda, provoz je omezený. V Praze v ulici Teplická došlo před hodinou k nehodě dvou osobních vozidel, na místě zůstává překážka, projíždějte opatrně. Na dálnici D1 na 15. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané vozidlo, tvoří se zde zdržení. Parkoviště P+R Kongresové centrum Praha je již plně obsazené, ostatní záchytná parkoviště v Praze mají ještě volná místa. Z dlouhodobých omezení připomínáme opravu Libeňského mostu v Praze, kde potrvá omezení provozu i tramvají ještě delší dobu. Ostatní dálnice jsou podle dostupných dat sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, hezkou neděli s Čet Rádiem.

0: Lasto, věděla jsi, že jeden chlap sám, bez jeřábu, bez pomoci, postavil z korálového vápence stavbu těžší než pyramidy a nikdo pořádně neví jak?
1: Cože? To si vymýšlíš.
0: Nevymýšlím. Ale než se do toho pustíme, dobré ráno, tady Čet Rádio, Pucipal a Vlasta, je 7.40.
1: Venku je zataženo, 14 stupňů, no nic moc. Tak povídej, kdo je ten záhadný stavitel.
0: Edward Léckalnin, Lotyš, co se přestěhoval na Floridu a postavil si tam takzvaný Coral Castle, kdyby jel do Ameriky za láskou, co ho pak opustila.
1: To je smutný začátek.
0: No jo, ale on z toho udělal celoživotní projekt. Sám v noci, aby ho nikdo neviděl, přesouval bloky vážící desítky tun.
1: A jak to, prosím tě, dokázal? Nějaký jeřáb tam přece musel mít.
0: Nikdo ho s žádnou technikou nikdy nechytil. Sousedi tvrdili, že slyšeli v noci zvláštní zvuky a on sám prý říkal, že zná tajemství stavitelů pyramid.
1: To je blbost, promiň. To zní jako reklama na záhady, ne jako fakt.
0: Možná ale ty kameny tam pořád stojí, dá se tam zajít podnes, je to kousek od Miami.
1: Jasně, že tam stojí, ale to neznamená, že to postavil kouzlem. Spíš měl chytré páky a kladky a nikomu to neřekl, protože z toho žil.
0: To je taky možný. Ale přiznej, že je hezčí věřit, že chlap zlomeného srdce postavil hrad, protože znal tajemství vesmíru.
1: Hezčí je, ale pravdě blíž bude ta páka.
0: No vidíš, a takhle spolu nikdy nebudeme souhlasit.
1: To je fakt. Aspoň má být o čem psát, kdyby nám chtěl někdo napsat, jak to teda podle něj bylo.
0: Tak jo, já jdu radši mlčet, než abych si zase udělal ostudu s fyzikou.
1: To je nejmoudřejší věc, co si dneska řekl. V 8 hodin zprávy Čet Rádia, a než tam dojdeme, dáme vám něco k poslechu.

Chtěla bych, aby se všichni lidi měli hodně rádi a aby všichni děti na celé zemi byly šťastní.

0: Horoskop.
1: Zdravím vás, tady Vlasta a je neděle, 13. září, Čet Rádio jede dál i o víkendu. Ráno jsem si dala takový ten rychlý běh kolem bloku, spíš plahočení, protože nedělní ráno prostě nemá být o sportu, ale já si to nedám vysvětlit ani sama sobě. Pak jsem si spálila topinky, klasika, a teď sedím ve studiu s kafem, co mi uvařil Bucifal, protože to aspoň umí. A těším se, že večer mě čeká koncert, jedna kapela, na kterou čekám snad půl roku, takže dneska poletím rychleji než obvykle. Ale nejdřív hvězdy, jak se sluší a patří. Beran dneska zjistí, že nedělní oběd u rodičů se protáhne o 2 hodiny víc, než plánoval, tak ať si vezme trpělivost s sebou. Bík bude řešit, jestli vytáhnout grill, nebo radši zůstat u vařené polévky, a nakonec zvítězí grill, i když počasí není zrovna ideální. Blíženci si dnes vyjedou na kolo a potkají tolik známých, že to bude spíš společenská akce než výlet. Rak si užije klid doma, možná s dekou na gauči, a nikam se mu nebude chtít, což je dneska úplně v pořádku. Lev bude mít chuť pozvat celou partu na návštěvu a stihne to zorganizovat tak rychle, že ani sám neví jak. Pana si dá pořádek ve skříni, který odkládala 3 týdny, a bude z toho mít větší radost, než čekala. Váhy budou váhat mezi kinem a procházkou, a upřímně, ať zvolí cokoliv, bude to fajn den. Štír narazí na souseda, který zase něco vrtá o víkendu, a bude se v duchu ptát, jestli ten člověk vůbec někdy odpočívá. Střelec si naplánuje výlet za město a nakonec zjistí, že benzinka byla to nejzajímavější místo cesty, tak to holt někdy chodí. Kozoroh bude přemýšlet nad pracovním mailem, i když je neděle, a měl by si ten telefon radši na chvíli odložit. Vodnář se pustí do nějakého bláznivého nápadu, třeba přestavět poličku, a bude to trvat mnohem déle, než čekal. Ryby si dopřejou dlouhou koupel a film, který už viděli 5krát, ale pokaždé je dojme úplně stejně. Tak to by bylo dnešní putování hvězdami, ale klidně to berte tak, jak to je, jenom hra, žádná věda, a co si kdo dnes udělá, je hlavně na něm samotném. Já teda po vysílání běžím domů převléknout se na ten koncert, snad tam nebude tolik lidí jako obvykle, i když asi bude, a hvězdy mi prý slibují dobrou náladu, tak uvidíme, jestli se trefili. Za Čet Rádio dnes Vlasta, mějte se podle sebe a užijte si tu neděli.

Je 8 hodin. Příjemné ráno, u mikrofonu je Bucipal a poslouchejte zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Ruské drony znovu zasáhly civilní cíle na Ukrajině. Německá vláda viní Moskvu z dronového útoku na letišti v Lipsku. Pojišťovna láká mladé lékaře na venkov štědrým stipendiem. Dopady jevu El Niño se začínají projevovat po celém světě, varoval generální tajemník Organizace spojených národů Antonio Guterres. Podle odhadů by mohlo jít o nejsilnější El Niño za více než 70 let. Tento jev mění povětrnostní podmínky, v některých oblastech přináší sucho, jinde naopak vydatné srážky a tajfuny. Státy se na možné následky, jako jsou požáry či úhyn ryb, připravují. Na svobodě je podle zjištění serveru iRozhlas jeden z hlavních aktérů vytunelování metropolitního spořitelního družstva. Zbyněk Lampot připravil záložnu pod vodnými smlouvami o více než 60 milionů korun a dalších 200 milionů nelegálně vyvedených peněz pomohl vyprat. Dostal jeden z nejvyšších trestů v celé kauze, 7 let vězení, minulý týden ho ale soud podmíněně propustil. Ruské drony opět mířily na civilní cíle na Ukrajině. V Sumách poškodili obchodní centrum, v chersonské oblasti zásah utrpěl osobní vlak. V Kyjevě byla zničena čerpací stanice. Jde jen o část zpráv, které z Ukrajiny přišly během posledních dnů. Německá vláda přisoudila Rusku odpovědnost za dronový útok na letišti v Lipsku, Kreml jakýkoliv podíl odmítá. Podle expertů se Německo stalo pro ruské hybridní operace snadným terčem i kvůli někdejším úzkým vazbám na Moskvu. Alexej Jusupov z nadace Friedricha Eberta pro iRozhlas upozorňuje, že pokud se jedna strana rozhodne takové vazby použít jako zbraň, jde to velmi snadno. Venkovu ubývají lékaři, starší odcházejí do důchodu a mladí zůstávají raději ve velkých městech. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto nabízí medikům půlmilionové stipendium, pokud po studiu nastoupí ve vytipovaných lokalitách. Mezi místa, kde doktoři chybí, patří například Humpolec. A teď sport. Fotbalisté Sparty zvládli domácí zápas 8. kola první ligy s Jabloncem a zvítězili 2-0. Skore otevřel v 19. minutě Josimar Alcocer, po přestávce přidal druhý gól John Mercado. Letenští bodovali naplno po dvou porážkách a v neúplné tabulce jsou 8. bod za svým sobotním soupeřem. A na závěr po nové silnici mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem se v sobotu prošli lidé dřív, než na ní vyjedou auta. Téměř 5-kilometrovou palačovskou spojku, která napojí Valašsko na dálniční síť, si užili cyklisté, bruslaři i rodiny z Kočárky. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 14 stupňů, v Brně 11 a v Ostravě 12. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 195. kilometru došlo před chvílí k nehodě osobního vozidla, které brání provozu, počítejte se zdržením. Na dálnici D3 směrem na Prahu na 99. kilometru havarovalo osobní auto do svodidel, na místě zasahuje policie, projíždějte opatrně. Na dálnici D8 směrem na Prahu na 3. kilometru stojí porouchané vozidlo po požáru, tvoří se tam zdržení. Na dálnici D1 směrem na Brno mezi 75. a 94. kilometrem pracuje na krajnici údržba, krajnice je uzavřená, počítejte s pomalu jedoucími vozidly. Z omezení připomínáme, že na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba, na sjezdu na Brno centrum ve směru Praha vznikají kolony a omezení potrvá do října příštího roku. U Kaplice na stavbě dálnice D3 jsou kvůli výstavbě uzavřené okolní silnice 3. tříd, omezení platí až do konce listopadu příštího roku. V Praze na Libeňském mostě pokračuje jeho postupná přestavba, počítejte s omezením pro auta i tramvaje.
dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní servis, jsem Bucipal, Čet Rádio.

0: Řekni mi, Vlasto, přišlo by ti normální jít se projít po dálnici dřív, než na ni pustí auta?
1: Cože? To zní jako blbost, ale asi mi to hned vysvětlíš.
0: Vysvětlím, ale nejdřív pozdrav. Dobré ráno, tady Čet Rádio, Bucipal a Vlasta, je 8.20.
1: A venku 15 stupňů, zataženo, žádná sláva, ale já jsem stejně spocená z běhu, takže mi to nevadí.
0: To je na tobě znát, mluvíš rychlostí expresu. Jo, na Vsetínsku otevřeli novou silnici, Palačovskou spojku, skoro 5 kiláků.
1: No a? To se otvírá silnice pořád.
0: Jenže než na ní pustili auta, nechali po ní v sobotu projít lidi. Pěšky, na kole, na bruslích, s kočárkama.
1: Jo, to je fajn nápad. Já bych se tam s klidem proběhla, čerstvej asfalt, žádný auta.
0: Vidíš, tobě se to líbí, protože tě baví běhat kdekoliv. Já bych radši prošel Prahu na kole než po dálnici mezi Vsetínem a Palačovem.
1: Jasně, ty bys nejradši seděl na zahrádce a nikam necestoval.
0: No jo, to bych klidně podepsal. Ale ten nápad se mi líbí, aspoň si lidi tu silnici užijou, než na ní budou stát ve frontě.
1: Jo, a napojí to Valašsko na dálnici, to je docela velká věc pro ty lidi tam.
0: Ahem, no vidíš, tak nakonec máme oba pravdu, jen z jiného konce.
1: Já teda po vysílání běžím rovnou domů, dám si sprchu a jdu si dát to kafe, na který nemám ráno čas.
0: Stydej, ale nejdřív ohlásím, co bude dál. 9 hodin zprávy Čet Rádia a než tam dojdeme, dáme vám něco k poslechu.
1: Jo, pusťte si tohle, ať se vám to zataženo trochu rozjasní.

Krátké zprávy. Vítá vás Bucipal. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Ruské drony udeřily na civilní cíle na Ukrajině. Berlín přisuzuje Rusku odpovědnost za dronový incident na lipském letišti. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí medikům stipendia, pokud nastoupí mimo velká města. Z vězení byl podmíněně propuštěn jeden z aktérů vytunelování metropolitního spořitelního družstva. Organizace Spojených národů varuje před dopady jevu El Niño. A ve sportu fotbalová Sparta doma zdolala Jablonec. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně máme zataženo v Praze 15 stupňů, v Brně 11 a v Ostravě 12. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 22, ve čtvrtek až sobotu zataženo, teploty mezi 18 a 21 stupni. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 195. kilometru došlo před chvílí k nehodě osobního vozidla, které brání provozu, počítejte se zdržením. Na dálnici D3 směrem na Prahu na 99. kilometru havarovalo osobní auto do svodidel, na místě zasahuje policie, projíždějte opatrně. Na dálnici D8 směrem na Prahu na 3. kilometru stojí porouchané vozidlo po požáru, tvoří se tam zdržení. Na dálnici D1 směrem na Brno mezi 75. a 94. kilometrem pracuje na krajnici údržba, krajnice je uzavřená, počítejte s pomalu jedoucími vozidly. Z omezení připomínáme, že na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba, na sjezdu na Brno centrum ve směru Praha vznikají kolony a omezení potrvá do října příštího roku. U Kaplice na stavbě dálnice D3 jsou kvůli výstavbě uzavřené okolní silnice třetích tříd, omezení platí až do konce listopadu příštího roku. V Praze na Libeňském mostě pokračuje jeho postupná přestavba, počítejte s omezením pro auta i tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní servis, jsem Bucipal, Čet Rádio.

0: Pucifale, koukni z okna, prší jak z konve, 15 stupňů a nikde ani noha.
1: No jo, aspoň se nemusíme přetvařovat, že je léto. Dobré ráno všem, tady Čet Rádio, je 8.40.
0: Dneska prej nejvýš 19, takže se z toho deštníku stejně nevyzujeme.
1: To zní jako celá neděle pod deštníkem. Tak co, Vlasto, máš pro nás nějaký tip, jak to dneska přežít?
0: Mám. Sedni si a napiš někomu dopis. Papírovej, propiskou, na papír.
1: Cože? Dopis? Vlasto, dneska si napíšeš SMSku a je to za 5 vteřin.
0: No jo, ale to není ono. Dopis si člověk přečte znovu, SMSku smaže.
1: Já naposled psal dopis, když jsem byl na vojně, a to psal, protože nebylo co jinýho dělat.
0: No a vidíš, a asi si tu dobu i pamatuješ, protože to bylo něco jinýho než dneska.
1: To jo, pamatuju. Ale nepřesvědčíš mě, že si dneska někdo sedne k pořádnému psaní, když má telefon v kapse.
0: Přesně proto to zkusím, dneska odpoledne, deštivá neděle je na to jak stvořená.
1: No tak jo, hodně štěstí. Já radši zavolám a mám to vyřízený za minutu.
0: Tak napište nám, jestli ještě někdo píšete dopisy, nebo jestli jsem já ta poslední na světě.
1: 9 hodin zprávy Čet Rádia, tak než tam dojdeme, dáme vám něco k poslechu.
0: A třeba si u toho tu propisku fakt vytáhnete.

0: Horoskop.
1: Zdravím vás, tady Vlasta a je neděle, 13. září, Čet Rádio jede dál i o víkendu. Ráno jsem si dala takový ten rychlý běh kolem bloku, spíš plahočení, protože nedělní ráno

Blíženci si dnes vyjedou na kolo a potkají tolik známých, že to bude spíš společenská akce než výlet. Rak si užije klid doma, možná s dekou na gauči, a nikam se mu nebude chtít, což je dneska úplně v pořádku. Lev bude mít chuť pozvat celou partu na návštěvu a stihne to zorganizovat tak rychle, že ani sám neví jak. Pana si dá pořádek ve skříni, který odkládala 3 týdny, a bude z toho mít větší radost, než čekala. Váhy budou váhat mezi kinem a procházkou a upřímně, ať zvolí cokoliv, bude to fajn den. Štír narazí na souseda, který zase něco vrtá o víkendu, a bude se v duchu ptát, jestli ten člověk vůbec někdy odpočívá. Střelec si naplánuje výlet za město a nakonec zjistí, že benzinka byla to nejzajímavější místo cesty, tak to holt někdy chodí. Kozoroh bude přemýšlet nad pracovním mailem, i když je neděle, a měl by si ten telefon radši na chvíli odložit. Vodnář se pustí do nějakého bláznivého nápadu, třeba přestavět poličku, a bude to trvat mnohem déle, než čekal. Ryby si dopřejou dlouhou koupel a film, který už viděli 5krát, ale pokaždé je dojme úplně stejně. Tak to by bylo dnešní putování hvězdami, ale klidně to berte tak, jak to je, jenom hra, žádná věda, a co si kdo dnes udělá, je hlavně na něm samotném. Já teda po vysílání běžím domů převléknout se na ten koncert, snad tam nebude tolik lidí jako obvykle, i když asi bude, a hvězdy mi prý slibují dobrou náladu, tak uvidíme, jestli se trefili. Za Čet Rádio dnes Vlasta, mějte se podle sebe a užijte si tu neděli.

Je 9 hodin. Hezké dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Bucipal, hlásí se zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Ruské drony znovu zasáhly civilní cíle na Ukrajině. Německá vláda viní Moskvu z dronového útoku na letišti v Lipsku. Pojišťovna láká mladé lékaře na venkov štědrým stipendiem. Na Svobodě je podle zjištění serveru iRozhlas jeden z hlavních aktérů vytunelování metropolitního spořitelního družstva. Zbyněk Lampot připravil záložnu pod vodnými smlouvami o více než 60 milionů korun a dalších 200 milionů nelegálně vyvedených peněz pomohl vyprat. Dostal jeden z nejvyšších trestů v celé kauze, 7 let vězení, minulý týden ho ale soud podmíněně propustil. Ruské drony opět mířily na civilní cíle na Ukrajině. V Sumách poškodili obchodní centrum, v chersonské oblasti zásah utrpěl osobní vlak. V Kyjevě byla zničena čerpací stanice. Jde jen o část zpráv, které z Ukrajiny přišly během posledních dnů. Dopady jevu El Niño se začínají projevovat po celém světě, varoval generální tajemník Organizace spojených národů Antonio Guterres. Podle odhadů by mohlo jít o nejsilnější El Niño za více než 70 let. Tento jev mění povětrnostní podmínky, v některých oblastech přináší sucho, jinde naopak vydatné srážky a tajfuny. Státy se na možné následky, jako jsou požáry či úhyn ryb, připravují. Německá vláda přisoudila Rusku odpovědnost za dronový útok na letišti v Lipsku, Kreml jakýkoliv podíl odmítá. Podle expertů se Německo stalo pro ruské hybridní operace snadným terčem i kvůli někdejším úzkým vazbám na Moskvu. Alexej Jusupov z nadace Friedricha Eberta pro iRozhlas upozorňuje, že pokud se jedna strana rozhodne takové vazby použít jako zbraň, jde to velmi snadno. Venkovu ubývají lékaři, starší odcházejí do důchodu a mladí zůstávají raději ve velkých městech. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto nabízí medikům půlmilionové stipendium, pokud po studiu nastoupí ve vytipovaných lokalitách. Z místa, kde doktoři chybí, patří například Humpolec. A teď sport. Fotbalisté Sparty zvládli domácí zápas 8. kola první ligy s Jabloncem a zvítězili 2-0. Skore otevřel v 19. minutě Josimar Alcocer, po přestávce přidal druhý gól John Mercado. Letenští bodovali naplno po dvou porážkách a v neúplné tabulce jsou 8. bod za svým sobotním soupeřem. A na závěr, po nové silnici mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem se v sobotu prošli lidé dřív, než na ní vyjedou auta. Téměř 5-kilometrovou palačovskou spojku, která napojí Valašsko na dálniční síť, si užili cyklisté, bruslaři i rodiny z Kočárky. Počasí. Aktuálně v Praze deštivo a 15 stupňů, v Brně zataženo a 12, v Ostravě zataženo a 13. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Na dálnici D3 na 99. kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě, havarované vozidlo skončilo ve svodidlech a provoz je omezený. V Praze v ulici na Petřinách se před chvílí staly dvě havárie, na místě je překážka a řidiče čeká zvýšená opatrnost. Nehoda se stala také na silnici 9 u obce Svor na Českolipsku, kde havarované vozidlo brání provozu. Na dálnici D1 u 172. kilometru směrem na Prahu způsobilo porouchané vozidlo zdržení. Podobná situace je i na dálnici D8 na 3. kilometru směrem na Prahu, kde ještě doznívá dřívější požár vozidla. Na silnici I34 mezi Jindřichovým Hradcem a Českými Budějovicemi u obce Jivno leží na vozovce krabice, projíždějte opatrně. Co se týče dlouhodobých staveb, na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce a tvoří se tam kolony, počítejte s tím až do října příštího roku. U Kaplice na dálnici D3 zůstávají kvůli výstavbě uzavřené navazující silnice 3. tříd směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení.
Hezkou neděli přeje Bucifal a Čet Rádio.

Krátké zprávy. Zdraví vás Bucipal. O čem se dnes mluví? Ruské drony udeřily na civilní cíle na Ukrajině. Berlín přisuzuje Rusku odpovědnost za dronový incident na lipském letišti. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí medikům stipendia, pokud nastoupí mimo velká města. Z vězení byl podmíněně propuštěn jeden z aktérů vytunelování metropolitního spořitelního družstva. Organizace Spojených národů varuje před dopady jevu El Niño. A ve sportu fotbalová Sparta doma zdolala Jablonec. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze deštivo a 15 stupňů, v Brně zataženo a 13, v Ostravě zataženo a 14. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 22, ve čtvrtek až sobotu zataženo, teploty mezi 18 a 21 stupni. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Dopravní servis. Na dálnici D3 na 99. kilometru ve směru na Prahu došlo k nehodě, havarované vozidlo skončilo ve svodidlech a provoz je omezený. V Praze v ulici na Petřinách se před chvílí staly dvě havárie, na místě je překážka a řidiče čeká zvýšená opatrnost. Nehoda se stala také na silnici 9 u obce Svor na Českolipsku, kde havarované vozidlo brání provozu. Na dálnici D1 u 172. kilometru směrem na Prahu způsobilo poroukané vozidlo zdržení. Podobná situace je i na dálnici D8 na 3. kilometru směrem na Prahu, kde ještě doznívá dřívější požár vozidla. Na silnici I34 mezi Jindřichovým Hradcem a Českými Budějovicemi u obce Jivno leží na vozovce krabice, projíždějte opatrně. Co se týče dlouhodobých staveb, na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce a tvoří se tam kolony, počítejte s tím až do října příštího roku. U Kaplice na dálnici D3 zůstávají kvůli výstavbě uzavřené navazující silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez zásadních omezení. Hezkou neděli přeje Bucipal a Čet Rádio.

0: Pocifane, hádej, jak se saharský písek dostane až do amazonského pralesa, bez letadla a bez lodi.
1: To je otázka na dobré dopoledne. Tak dobré dopoledne, tady Čet Rádio, Pucipal a Vlasta.
0: A je 9.40, takže máme chvilku, než mi konečně odpovíš.
1: Venku leje 15 stupňů, prej dneska vylezem na 19, ale spíš budeme koukat z okna a čekat, až přestane.
0: Tak jsem s tím pískem, nenapínej mě.
1: Čedu je taková prohlubeň, jmenuje se Bodélé a je to prej největší zdroj prachu na celý planetě.
0: Prohlubeň v Čadu. No jasně, to je slavné místo.
1: Má z ní se prach zvedne, vítr ho vyfoukne přes celou Saharu, přes celý Atlantik a spadne v Amazonii.
0: Cože? Přes celý oceán? To si děláš srandu.
1: Nedělám. Družice to sledují léta, je to přes 8000 kilometrů a ročně tam doletí kolem 180 milionů kilogramů toho prachu.
0: Prales to nějak potřebuje, nebo je to jen náhoda, že to tak lítá?
1: Potřebuje, prales tam totiž vyplavuje živiny z půdy deštěm a ten africký prach mu doplňuje hlavně fosfor, bez kterého by ty stromy chudly.
0: To je vlastně šílený, poušť krmí prales. Kdo tohle vůbec vymyslel zjišťovat?
1: Nějaký vědci s laserem na satelitu, prostě měřili mraky prachu roky a pak jim to došlo.
0: Já teda po vysílání zůstanu u okna a budu koukat, jestli neuvidím kus té Sahary letět nad Prahou.
1: To bych neřekl, spíš uvidíš déšť. A za chvíli je v 10 zprávy Čet Rádia, takže tě z toho okna vytáhnem, teď vám pustíme něco k poslechu.

Je 10 hodin. Dobré nedělní dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Bucifal a vítá vás u zpráv Čet rádia. Co se děje doma i ve světě? V Jávském moři se dostala do potíží loď se stovkami cestujících, desítky lidí se pohřešují. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce stipendii přilákat mladé lékaře na venkov. Organizace Spojených národů varuje před dopady sílícího jevu El Niño. Na venkově ubývá lékařů. Starší doktoři odcházejí do důchodu a mladí zůstávají raději ve velkých městech. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto nabízí medikům stipendium ve výši 500 000 korun, pokud po dostudování nastoupí do některé z vytipovaných lokalit. Mezi nimi je například Humpolec. Jeden z klíčových aktérů vytunelování metropolitního spořitelního družstva je podle zjištění serveru iRozhlas na svobodě. Zbyněk Lamplot připravil podvodnými smlouvami záložnu o více než 60 milionů korun a dalších 200 milionů nelegálně vyvedených z družstva pomohl vyprat. Soud mu uložil jeden z nejpřísnějších trestů v celé kauze, a to 7 let vězení. Minulý týden ho ale soud podmíněně propustil. Dopady meteorologického jevu El Niño se začínají projevovat po celém světě. Varoval předtím generální tajemník Organizace spojených národů Antonio Guterres. Podle odhadů by mohlo jít o nejsilnější El Niño za více než 70 let. Jak mění povětrnostní podmínky, v některých oblastech přináší sucho, jinde naopak vydatné srážky a tajfuny. Skupina studentů spustila kampaň, která má přivést mladé lidi ke komunálním volbám. Sází výhradně na sociální sítě a diskuse, noviny, rádio ani televizi nepoužívá. Vestevníkům nabízí pouze kandidáty mladší 30 let. Kampaň nese název Nezájem a vychází z průzkumu, podle kterého se mladí o volby příliš nezajímají. Indonéští záchranáři pátrají po lidech z lodi, kterou v Jávském moři zastihlo nepříznivé počasí. Podle úřadu bylo na palubě 243 lidí, zachránit se podařilo 103 z nich. Jeden zachráněný ale zemřel a 140 osob se stále pohřešuje. Informoval o tom podle agentury AFP šéf místních záchranných složek. A teď sport. Tenisové US Open poprvé v kariéře ovládla Kazaška Jelena Rybakinová. Ve finále v New Yorku zdolala Bělorusku Arinu Sabalenkovou, která vyhrála dva předchozí ročníky, ve třech setech 6-4, 5-7 a 6-2. Pro Rybakinovou je to druhý grandslamový titul v sezóně a třetí celkově. A na závěr do Brna, kde se rodičům a dětem poprvé otevřely nové prostory tzv. Robotárny. Pobočku provozuje středisko volného času Helceletka a na letošní rok vypsalo více než 50 technicky zaměřených kroužků. V učebnách vybavených za téměř 40 milionů korun se děti naučí programovat vlastní hry, tisknout na trojrozměrné tiskárně nebo stavět roboty. Někteří návštěvníci si to mohli hned při otevření vyzkoušet. Počasí. Aktuálně v Praze deštivo a 16 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě polojasno a 15. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. To bylo aktuální počasí. Mějte se hezky, s Čet rádiem je dobře za každého počasí, váš Bucifal.

Počasí. Zdravím od oblohy. Tady Bucifal, váš počasíčkář, tak se pojďme podívat, jak je venku. Aktuálně v Praze deštivo a 16 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě polojasno a 16. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 22, ve čtvrtek až sobotu zataženo, teploty mezi 18 a 21 stupni. Tolik z počasí. Ať vám den běží hezky od ruky, zdraví Bucifal z Čet rádia.

0: Dobré dopoledne, tady Čet Rádio, Pucipal a Vlasta a je 10.40.
1: Ty se tváříš, jako bys zase celou noc nespal a vymýšlel, čím mě dneska zahltíš.
0: No jo, trošku jo. Ale hlavně se koupni ven, 17 stupňů, ale je jak z konve, dneska prej max 18.
1: To je přesně ten den, kdy člověk chce zůstat v posteli. Tak co si mi to teda přines?
0: Znáš tu písničku Bella Ciao?
1: No jasně, ta z toho seriálu s maskama, ne.
0: Jo, ale ta písnička je mnohem starší. Vznikla originally jako pracovní song italských dělnic na rýžových polích, tam se říkalo Mondine a zpívali si to při sklizni, protože je nikdo neposlouchal a jinak by se z té břiny zbláznili.
1: Fakt. Já myslela, že je to rovnou z odboje.
0: To přišlo až pak. Za druhý světový si tu melodii vzali italští partizáni proti fašistům, přepsali text a najednou to byla píseň o svobodě a o tom, že radši umřou, než se vzdají.
1: A jak se z toho stal takovej hit, že to zpívají po celém světě?
0: Dlouho to byla spíš taková lidová záležitost, hráli to na festivalech, ale opravdu do světa to vystřelil až ten španělský seriál a najednou to zpívali na demonstracích od Chile po Hongkong.
1: To je vlastně dost silný, že píseň dělnic z rýžových polí skončí jako hymna protestu po celé planetě.
0: No jo, a přitom original verze se skoro nikde nespívá, všichni znají tu partizánskou. A pak je prej ještě jedna verze o lásce, úplně mírumilovná, ale tu nikdo neřeší.
1: To bych chtěla slyšet, jak zní ta milostná varianta.
0: To je zajímavý, protože se traduje, že bylo víc lidových verzí a nikdo přesně neví, která byla první, jestli ta o lásce nebo ta pracovní. Historikové se o tom pořád dohadujou a je to takový.
1: Pucifale, čas nám letí a za chvíli jsou zprávy Čet Rádia, takže tu hádku historiků necháme na jindy.
0: No dobře, tak jo. Puste si teď kousek z té písničky a uděláte si sami obrázek, jestli je víc partizánská nebo zamilovaná.

0: Horoskop.
1: Zdravím vás, tady Vlasta a je neděle, 13. září, Čet Rádio jede dál i o víkendu. Ráno jsem si dala takový ten rychlý běh kolem bloku, spíš plahočení, protože nedělní ráno prostě nemá být o sportu, ale já si to nedám vysvětlit ani sama sobě. Pak jsem si spálila topinky, klasika, a teď sedím ve studiu s kafem, co mi uvařil Bucifal, protože to aspoň umí. A těším se, že večer mě čeká koncert, jedna kapela, na kterou čekám snad půl roku, takže dneska poletím rychleji než obvykle. Ale nejdřív hvězdy, jak se sluší a patří. Beran dneska zjistí, že nedělní oběd u rodičů se protáhne o 2 hodiny víc, než plánoval, tak ať si vezme trpělivost s sebou. Bík bude řešit, jestli vytáhnout grill, nebo radši zůstat u vařené polévky, a nakonec zvítězí grill, i když počasí není zrovna ideální. Blíženci si dnes vyjedou na kolo a potkají tolik známých, že to bude spíš společenská akce než výlet. Rak si užije klid doma, možná s dekou na gauči, a nikam se mu nebude chtít, což je dneska úplně v pořádku. Lev bude mít chuť pozvat celou partu na návštěvu a stihne to zorganizovat tak rychle, že ani sám neví jak. Pana si dá pořádek ve skříni, který odkládala 3 týdny, a bude z toho mít větší radost, než čekala. Váhy budou váhat mezi kinem a procházkou, a upřímně, ať zvolí cokoliv, bude to fajn den. Štír narazí na souseda, který zase něco vrtá o víkendu, a bude se v duchu ptát, jestli ten člověk vůbec někdy odpočívá. Střelec si naplánuje výlet za město a nakonec zjistí, že benzinka byla to nejzajímavější místo cesty, tak to holt někdy chodí. Kozoroh bude přemýšlet nad pracovním mailem, i když je neděle, a měl by si ten telefon radši na chvíli odložit. Vodnář se pustí do nějakého bláznivého nápadu, třeba přestavět poličku, a bude to trvat mnohem déle, než čekal. Ryby si dopřejou dlouhou koupel a film, který už viděli 5krát, ale pokaždé je dojme úplně stejně. Tak to by bylo dnešní putování hvězdami, ale klidně to berte tak, jak to je, jenom hra, žádná věda, a co si kdo dnes udělá, je hlavně na něm samotném. Já teda po vysílání běžím domů převléknout se na ten koncert, snad tam nebude tolik lidí jako obvykle, i když asi bude, a hvězdy mi příslibují dobrou náladu, tak uvidíme, jestli se trefili. Za Čet Rádio dnes Vlasta, mějte se podle sebe a užijte si tu neděli.

V Jávském moři se dostala do potíží loď se stovkami cestujících, desítky lidí se pohřešují. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce stipendii přilákat mladé lékaře na venkov. Organizace Spojených národů varuje před dopady sílícího jevu El Niño. Jeden z klíčových aktérů vytunelování metropolitního spořitelního družstva je podle zjištění serveru iRozhlas na svobodě. Zbyněk Lampot připravil podvodnými smlouvami záložnu o více než 60 milionů korun a dalších 200 milionů nelegálně vyvedených z družstva pomohl vyprat. Soud mu uložil jeden z nejpřísnějších trestů v celé kauze, a to 7 let vězení. Minulý týden ho ale soud podmíněně propustil. Skupina studentů spustila kampaň, která má přivést mladé lidi ke komunálním volbám. Září výhradně na sociální sítě a diskuse, noviny, rádio ani televizi nepoužívá. Vestevníkům nabízí pouze kandidáty mladší 30 let. Kampaň nese název Nezájem a vychází z průzkumu, podle kterého se mladí o volby příliš nezajímají. Dopady meteorologického jevu El Niño se začínají projevovat po celém světě. Varoval předtím generální tajemník Organizace spojených národů Antonio Guterres. Podle odhadů by mohlo jít o nejsilnější El Niño za více než 70 let. Jev mění povětrnostní podmínky, v některých oblastech přináší sucho, jinde naopak vydatné srážky a tajfuny. Indonéští záchranáři pátrají po lidech z lodi, kterou v Jávském moři zastihlo nepříznivé počasí. Podle úřadu bylo na palubě 243 lidí, zachránit se podařilo 103 z nich. Jeden zachráněný ale zemřel a 140 osob se stále pohřešuje. Informoval o tom podle agentury AFP šéf místních záchranných složek. Na venkově ubývá lékařů. Starší doktoři odcházejí do důchodu a mladí zůstávají raději ve velkých městech. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto nabízí medikům stipendium ve výši 500 000 korun, pokud po dostudování nastoupí do některé z vytipovaných lokalit. Mezi nimi je například Humpolec. A teď sport. Tenisové US Open poprvé v kariéře ovládla Kazaška Jelena Rybakinová. Ve finále v New Yorku zdolala Bělorusku Arinu Sabalenkovou, která vyhrála dva předchozí ročníky, ve třech setech 6-4, 5-7 a 6-2. Pro Rybakinovou je to druhý grandslamový titul v sezóně a třetí celkově. A na závěr do Brna, kde se rodičům a dětem poprvé otevřely nové prostory tzv. Robotárny. Pobočku provozuje středisko volného času Helceletka a na letošní rok vypsalo více než 50 technicky zaměřených kroužků. V učebnách vybavených za téměř 40 milionů korun se děti naučí programovat vlastní hry, tisknout na trojrozměrné tiskárně nebo stavět roboty. Někteří návštěvníci si to mohli hned při otevření vyzkoušet. Počasí. Aktuálně v Praze deštivo a 17 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě zataženo a 16. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A to je vše od oblohy. Pěkné dopoledne s Čet rádiem přeje Bucipal.

počasí. Dopoledne v plném proudu posluchači. A k němu aktuální počasí od Bucipala. Aktuálně v Praze deštivo a 16 stupňů, v Brně zataženo a 15, Ostravě zataženo a 17. Dnes budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 18 stupňů. Poukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 24, ve středu přehánky, teploty kolem 22, ve čtvrtek až sobotu zataženo, teploty mezi 18 a 21 stupni. Počasí bychom měli. Držte se a mějte prima den, váš počasíčkář Bucipal.

0: Ucifale, řekni mi upřímně, kdy jsi naposledy vyrazil někam, kde nebyl výčep ani zahrádka.
1: No počkej, to je rovnou útok. Dobré dopoledne, tady Čet Rádio, Ucifal a Vlasta.
0: Je 11.40 a venku podle mě furt prší, viď?
1: 16 stupňů zataženo, no paráda, na výlet teda není, ale to nevadí.
0: Tak kam bys teda vyrazil, když ne na zahrádku?
1: Houbínský prales. Byl jsem tam jednou na podzim a řeknu ti, člověk má pocit, že vlezl do jiného století.
0: Fakt. To zní jako z pohádky.
1: Je to kus pralesa na Šumavě, co se nikdy netěžil, prej přes 1000 let stará jedle tam padla a nechali ji ležet, ať eschnije po svém.
0: To je trochu morbidní, nechat strom jen tak hnít.
1: Ale ono to má smysl, hnící dřevo živí půl lesa, houby, brouky a nakonec z toho vyroste zase něco novýho.
0: A dá se tam jenom procházet, nebo je tam i nějaká rozhledna?
1: Kousek od toho je Bobík, malá rozhledna, odkud vidíš skoro celou Šumavu, jestli zrovna nesviní počasí jako dneska.
0: HM, tak to bych klidně zkusila, i s tím rizikem, že se nadýchám mlhy místo výhledu.
1: Hodí se to spíš na klidnou procházku než na rychlý výšlap, žádný spěch, žádný davy, akorát ptáci a ticho.
0: To zní jak přesný opak dnešního rána tady ve studiu.
1: No jo, to bych řekl.
0: Já teda po vysílání zmizím domů, uvařím si čaj, teda kafe, a lehnu si s knížkou, žádnej prales dneska.
1: Ti přeju, ale nejdřív se sluší ohlásit, co bude dál. Ve 12 hodin zprávy Čet Rádia a než tam dojdeme, dáme vám něco k poslechu, ať vám ten déšť aspoň trochu zpříjemní neděli.

Je 12 hodin. Příjemné polední chvíle, jmenuji se Bucipal a přináším vám zprávy Čet rádia. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. V Jávském moři se dostala do potíží loď se stovkami cestujících, desítky lidí se pohřešují. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce stipendii přilákat mladé lékaře na venkov. Organizace Spojených národů varuje před dopady sílícího jevu El Niño. Skupina studentů spustila kampaň, která má přivést mladé lidi ke komunálním volbám. Sází výhradně na sociální sítě a diskuse, noviny, rádio ani televizi nepoužívá. Vestevníkům nabízí pouze kandidáty mladší 30 let. Kampaň nese název Nezájem a vychází z průzkumu, podle kterého se mladí o volby příliš nezajímají. Jeden z klíčových aktérů vytunelování metropolitního spořitelního družstva je podle zjištění se

Evru i rozhlas na svobodě. Zbyněk Lamplot připravil podvodnými smlouvami záložnu o více než 60 milionů korun a dalších 200 milionů nelegálně vyvedených z družstva pomohl vyprat. Soud mu uložil jeden z nejpřísnějších trestů v celé kauze, a to 7 let vězení. Minulý týden ho ale soud podmíněně propustil. Na venkově ubývá lékařů. Starší doktoři odcházejí do důchodu a mladí zůstávají raději ve velkých městech. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto nabízí medikům stipendium ve výši 500 000 korun, pokud po dostudování nastoupí do některé z vytipovaných lokalit. Z nimi je například Humpolec. Dopady meteorologického jevu El Niño se začínají projevovat po celém světě. Varoval předtím generální tajemník Organizace spojených národů Antonio Guterres. Podle odhadů by mohlo jít o nejsilnější El Niño za více než 70 let. Jev mění povětrnostní podmínky, v některých oblastech přináší sucho, jinde naopak vydatné srážky a tajfuny. Indonéští záchranáři pátrají po lidech z lodi, kterou v Javském moři zastihlo nepříznivé počasí. Podle úřadu bylo na palubě 243 lidí, zachránit se podařilo 103 z nich. Jeden zachráněný ale zemřel a 140 osob se stále pohřešuje. Informoval o tom podle agentury AFP šéf místních záchranných složek. A teď sport. Tenisové US Open poprvé v kariéře ovládla Kazaška Jelena Rybakinová. Ve finále v New Yorku zdolala Bělorusku Arinu Sabalenkovou, která vyhrála dva předchozí ročníky, ve třech setech 6-4, 5-7 a 6-2. Pro Rybakinovou je to druhý grandslamový titul v sezóně a třetí celkově. A na závěr do Brna, kde se rodičům a dětem poprvé otevřely nové prostory takzvané robotárny. Pobočku provozuje středisko volného času Helceletka a na letošní rok vypsalo více než 50 technicky zaměřených kroužků. V učebnách vybavených za téměř 40 milionů korun se děti naučí programovat vlastní hry, tisknout na trojrozměrné tiskárně nebo stavět roboty. Někteří návštěvníci si to mohli hned při otevření vyzkoušet. Počasí. Aktuálně v Praze deštivo a 16 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě zataženo a 18. Do večera budou přehánky. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Pohodový podvečer vám přeje Bucifal z Čet rádia.

Chtěl bych ti říct teď, že jsi jen má, odpust mi vše, co jsem kdy udělal, jsi moje všechno.

počasí. Příjemné odpoledne s Čet rádiem. Vybucifal a tohle je předpověď počasí na zbytek dne i na další dny. Aktuálně v Praze deštivo a 16 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě zataženo a 18. Do večera budou přehánky. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 23, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 19, v pátek deštivo, teploty kolem 18, v sobotu zataženo, teploty kolem 21. A to je z počasí vše. Ať se vám odpoledne vydaří, zdraví váš počasíčkář Bucifal.

0: Tak jestli si myslíš, že tu kytku ještě zachráním, tak se pleteš, tu jsem přelil už minulý týden.
1: No jo, ty a rostliny, to je vždycky katastrofa. Dobré odpoledne všem, tady Čet Rádio, Vlasta a Bucifal.
0: Je 12.40 a kdo se dívá z okna, tak ví, že prší a je nějakých 16 stupňů.
1: Dnes prej má být nejvýš 18, ale já bych tomu nevěřila, vypadá to na celý den.
0: Tak co máš dneska za téma, než tě znova umlčí ta kytka?
1: Mám dvě narozeniny. Jedna je Roald Dahl, narodil se 13. září 1916.
0: Ten, co psal o Karlíkovi a továrně na čokoládu, ne?
1: Přesně ten, a taky Jakuba a Obřího Broskev a Matildu. A víš, že za války lítal jako stíhací pilot?
0: To bych do pohádkáře neřekl. Jsi si odtamtud přines pár těch fantazií.
1: A druhý má narozeniny Neil Horan, taky 13. září, ale 1993.
0: To je ten z One Direction, co?
1: Jo, přesně. Tehdy mu bylo 16, když se do té kapely dostal, a teď zpívá solo.
0: No vidíš, jeden pilot, co psal pohádky a jeden kluk, co zpíval Spartou a mají narozeniny stejný den. Zajímavá kombinace, teda pokud tě baví takový náhody.
1: Baví, a mohla bych ti k tomu Dahlovi vyprávět ještě o té jeho knize pro dospělé, tam je fakt hrůza.
0: Necháme si to na jindy, protože za chvíli jsou zprávy Čet Rádia a jestli se rozjedeš, stihnem akorát tu hrůzu a žádnou muziku.
1: Dobře, dobře. Tak pusťte si teď něco na to deštivý odpoledne.

Je 13 hodin. Hezké nedělní odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Bucifal a přináší zprávy Čet rádia. Hlavní události v kostce. Podle nového průzkumu by se motoristé do sněmovny nedostali, výrazně si polepšili starostové. Kreml tvrdí, že Čína a Indie nabídly Rusku pomoc s ukončením války na Ukrajině. Ukrajinské drony zasáhly petrochemický závod v ruském Tatarstánu. Kdyby se volilo na začátku září, motoristé by se do poslanecké sněmovny nedostali. Podle průzkumu agentury STEM pro televizi Prima by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. Volby by znovu vyhrálo hnutí ANO s 31,1%, přičemž SPD by podpořilo 7,6% dotázaných. Překvapením je posílení starostů, kteří se 14,8% jsou nejsilnější opoziční silou. Americká společnost OpenAI letos neuvede své akcie na burzu. V rozhovoru pro časopis Fortune to řekl šéf firmy Sam Altman, který poukázal na pochybnosti ohledně bezpečnosti umělé inteligence. Čínský prezident Xi Jinping a indický premiér Narendra Modi podle Kremlu nabídli Rusku své služby při urovnání konfliktu s Ukrajinou. Novinářům to řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov s tím, že Vladimir Putin nabídku uvítal. Oba lídři se s ruským prezidentem sešli na summitu skupiny BRICS. Ukrajina se s podporou Západu brání ruské agresi už pátým rokem. Ostravská Nová Ves si připomíná 2 roky od ničivé povodně. Letehdy zaplavila přes 50 rodinných domů, 3 bytové domy a

stovky garáží, škody na obecním majetku přesáhly 50 milionů korun. Řada lidí dává své domy a zahrady do pořádku dodnes, někteří jen ze svého důchodu. Nálet ukrajinských dronů na město Nižněkamsk v ruském Tatarstánu si vyžádal nejméně 2 mrtvé a 6 raněných, uvedl starosta města. Celkem bylo podle úřadu v regionu zraněno 12 lidí. Terčem útoku se podle serveru Ukrajinská pravda staly místní petrochemické závody. Ukrajinská rozvědka navíc tvrdí, že drony zapálily i rafinérii ve Slapjansku na jihu evropského Ruska. A teď sport. Fotbalový Baník Ostrava hostí Pardubice, které stále čekají na první výhru v nejvyšší soutěži. Zápas Champions League vysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Hokejová Tip Sport Extraliga startuje v úterý, tedy zhruba o 2 týdny později než loni. Obhájcem titulu jsou Pardubice, které ještě nikdy nedokázaly triumfovat 2x po sobě. O mistrovský titul ale usilují i Sparta, Třinec, Brno nebo Liberec. A na závěr pozvánka do Velkého Meziříčí, kde skauti obsadili místní paru a připravili karitativní kavárnu. Vaří kávu, rozlévají víno a nabízejí dezerty, k dispozici mají zhruba 100 míst k sezení. Výtěžek putuje nemocnému chlapci a akce Káva od srdce se koná už po 8. V minulosti se skautům podařilo vybrat i stovky tisíc korun. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 17 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 18. Do večera bude deštivo. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude mírný severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z předpovědi vše. Užijte si zbytek dne s Čet rádiem a Bucifalem je hezky za každého počasí.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

počasí. Hezké odpoledne, posluchači Čet rádia. Bucifal je tu s předpovědí, tak co nás čeká. Aktuálně máme zataženo v Praze 17 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 19. Do večera bude deštivo. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude mírný severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 23, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 19, v pátek deštivo, teploty kolem 18, v sobotu zataženo, teploty kolem 21. A to je z počasí vše. Ať se vám odpoledne vydaří, zdraví váš počasíčkář Bucifal.

0: Ne, fakt ti říkám, ta rajčata jsem už vytrhala všechny, ta letošní úroda byla za trest.
1: No jo, u mě zase paradajky přerostly plot, ale to je jiná historie. Dobré odpoledne všem, tady Čet Rádio, Bucipal a Vlasta.
0: Je 13.40 a za oknem loudí déšť, 17 stupňů, teda dneska nejvýš 19, tak si to užijem.
1: Aspoň nemusíš zalévat ty sevejí zbytky rajčat.
0: To je fakt. Tak co máš dneska za novinu, Bucifale?
1: Céline Dion. Včera v Paříži ošpívala první celý koncert po 6 letech.
0: Fakt. Já myslela, že už zpívat vůbec nemůže.
1: Má nějakou vzácnou nervovou nemoc, kvůli tomu rušila koncerty roky. A teď stála na pódiu před 30 tisíci lidma.
0: To je síla. A nerozbrečela se.
1: Ray si slíbila, že brečet nebude. Nevyšlo to.
0: To se jí nedivím, já bych brečela už z toho, kolik lidí na ní čeká.
1: Má odehrát 26 koncertů, lístky prej byly pryč skoro za den.
0: HM, to si dovedu představit, tohle by si asi nikdo nechtěl nechat ujít.
1: No jo. A přitom to nebylo jistý, jestli se vůbec ještě někdy postaví na pódium.
0: Dobrý, tak to je pěkná zpráva na neděli. Já teda po vysílání zmizím, mám domluvenou kávu s Janou, tak ať to tu rychle zabalíme.
1: A tvoje kafe s Janou, to se nikdy nezmění. Ale nejdřív se sluší ohlásit, co bude dál, ve 14 hodin zprávy Čet Rádia, a než tam dojdeme, dáme vám něco k poslechu, ať vám ten déšť aspoň trochu zpříjemní neděli.

Je 14 hodin. Příjemné odpoledne, u mikrofonu Bucipal a začínají zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Podle nového průzkumu by se motoristé do sněmovny nedostali, výrazně si polepšili starostové. Kreml tvrdí, že Čína a Indie nabídly Rusku pomoc s ukončením války na Ukrajině. Ukrajinské drony zasáhly petrochemický závod v ruském Tatarstánu. Ostravská Nová Ves si připomíná 2 roky od ničivé povodně. Letehdy zaplavila přes 50 rodinných domů, 3 bytové domy a 100 garáží, škody na obecním majetku přesáhly 50 milionů korun. Řada lidí dává své domy a zahrady do pořádku dodnes, někteří jen ze svého důchodu. Čínský prezident Xi Jinping a indický premiér Narendra Modi podle Kremlu nabídli Rusku své služby při urovnání konfliktu s Ukrajinou. Novinářům to řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov s tím, že Vladimir Putin nabídku uvítal. Oba lídři se s ruským prezidentem sešli na summitu skupiny BRICS. Ukrajina se s podporou Západu brání ruské agresi už 5. rokem. Kdyby se volilo na začátku září, motoristé by se do poslanecké sněmovny nedostali. Podle průzkumu agentury STEM pro televizi Prima by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. Volby by znovu vyhrálo hnutí ANO s 31,1%, přičemž SPD by podpořilo 7,6% dotázaných. Překvapením je posílení starostů, kteří se 14,8% jsou nejsilnější opoziční silou. Americká společnost OpenAI letos neuvede své akcie na burzu. V rozhovoru pro časopis Fortune to řekl šéf firmy Sam Altman, který poukázal na pochybnosti ohledně bezpečnosti umělé inteligence. Nálet ukrajinských dronů na město Nižněkamsk v ruském Tatarstánu si vyžádal nejméně 2 mrtvé a 6 raněných, uvedl starosta města. Celkem bylo podle úřadu v regionu zraněno 12 lidí. Terčem útoku se podle serveru Ukrajinská pravda staly místní petrochemické závody. Ukrajinská rozvědka navíc tvrdí, že drony zapálily i rafinérii ve Slavjansku na jihu evropského Ruska. A teď sport. Fotbalový Baník Ostrava hostí Pardubice, které stále čekají na první výhru v nejvyšší soutěži. Zápas Champions ligy vysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Hokejová Tipsport Extraliga startuje v úterý, tedy zhruba

0: a o 2 týdny později než loni. Obhájcem titulu jsou Pardubice, které ještě nikdy nedokázaly triumfovat 2x po sobě. O mistrovský titul ale usilují i Sparta, Třinec, Brno nebo Liberec. A na závěr pozvánka do Velkého Meziříčí, kde skauti obsadili místní paru a připravili charitativní kavárnu. Vaří kávu, rozlévají víno a nabízejí dezerty, k dispozici mají zhruba 100 míst k sezení. Výtěžek putuje nemocnému chlapci a akce Káva od srdce se koná už po 8. V minulosti se skautům podařilo vybrat i stovky tisíc korun. Počasí. Aktuálně v Praze deštivo a 17 stupňů, v Brně zataženo a 18, v Ostravě zataženo a 19. Do večera bude deštivo. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude mírný severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z předpovědi vše. Užijte si zbytek dne s Čet rádiem a Bucifalem je hezky za každého počasí.
1: Tohle je Čet rádio.

Počasí. Zdravím vás u Čet rádia, tady Bucifal od počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze deštivo a 17 stupňů, v Brně zataženo a 19, v Ostravě zataženo a 19. Do večera bude deštivo. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 23, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 19, v pátek deštivo, teploty kolem 18, v sobotu zataženo, teploty kolem 21. Tolik dnešní předpověď. Krásné odpoledne vám přeje Bucifal z Čet rádia.

0: Zoufale, věděl jsi, že existuje město, kde je podle zákona zakázáno umřít?
1: Tože? To je nesmysl, to se nedá zakázat.
0: Dobré odpoledne všem, tady Čet Rádio, Vlasta a Bucifal, je 14.40. A venku prší jak z konve, 17 stupňů, tak si to poslechněte v teple.
1: No jo, dneska to bude nejspíš i ten nejvyšší bod dne, 19 stupňů, a to je smutný výkon na neděli.
0: Tak jo, to město se jmenuje Longyearbyen, je to na Špicberkách, na Svalbardu, kousek od severního pólu.
1: A proč tam teda nesmíš umřít, když se to nedá zakázat?
0: Protože je tam permafrost, věčně zmrzlá půda, a tělo se tam prakticky nerozkládá. Před lety zjistili, že v hrobech přežívaly viry, i ta chřipka z roku 1918.
1: Uj. To je hnusná představa, mrtvý tělo jako konzerva.
0: No a tak od roku 1950 tam nový hřbitov prostě nezřizují. Kdo umírá, odváží se jinam, dolů na pevninu.
1: A co když tam někdo umře úplně náhodou, třeba na dovolené?
0: Přesně to. Odveze se letadlem pryč, tam se totiž ani nesmí narodit, aspoň teda ne v tamní nemocnici, na to nemají vybavení.
1: Že se tam nesmí přijít na svět ani odejít. To je fakt zvláštní místo v žití.
0: A ještě jedna věc, tam žije víc bílých medvědů než lidí, takže když jdeš ven z města, musíš mít pušku.
1: To by mě teda vzalo jít na kafe se zbraní přes rameno. U nás na zahrádce mám tak na nejvýš motiku proti krtkovi.
0: Bucifale, ale řekni mi, ty bys tam jel. Bez slunce půl roku, tma, zima.
1: No to bych asi vydržel tak 3 dny a pak bych utíkal zpátky ke savý škodovce a krajčatům i těm přelitejem. A když už jsme u toho utíkání, čas nám teda taky utíká a za chvíli je 15 hodin, zprávy Čet Rádia.
0: No jo, tak si to pěkně poslechněte, než tam dojdeme, a nám nezbývá, než pustit vám něco k tomu dešti za oknem.

Je 15 hodin. Krásné odpoledne přeje Bucipal, vítejte u zpráv Čet rádia. Ve zprávách dnes. Podle nového průzkumu by se motoristé do sněmovny nedostali, výrazně si polepšili starostové. Kreml tvrdí, že Čína a Indie nabídly Rusku pomoc s ukončením války na Ukrajině. Ukrajinské drony zasáhly petrochemický závod v ruském Tatarstánu. Kdyby se volilo na začátku září, motoristé by se do poslanecké sněmovny nedostali. Podle průzkumu agentury STEM pro televizi Prima by nejmenší koaliční strana získala 4,9%. Volby by znovu vyhrálo hnutí ANO s 31,1%, přičemž SPD by podpořilo 7,6% dotázaných. Překvapením je posílení starostů, kteří se 14,8% jsou nejsilnější opoziční silou. Nálet ukrajinských dronů na město Nižněkamsk v ruském Tatarstánu si vyžádal nejméně 2 mrtvé a 6 raněných, uvedl starosta města. Celkem bylo podle úřadu v regionu zraněno 12 lidí. Terčem útoku se podle serveru Ukrajinská pravda staly místní petrochemické závody. Ukrajinská rozvědka navíc tvrdí, že drony zapálily i rafinérii ve Slavjansku na jihu evropského Ruska. Americká společnost OpenAI letos neuvede své akcie na burzu. V rozhovoru pro časopis Fortune to řekl šéf firmy Sam Altman, který poukázal na pochybnosti ohledně bezpečnosti umělé inteligence. Čínský prezident Xi Jinping a indický premiér Narendra Modi podle Kremlu nabídli Rusku své služby při urovnání konfliktu s Ukrajinou. Novinářům to řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov s tím, že Vladimir Putin nabídku uvítal. Oba lídři se s ruským prezidentem sešli na summitu skupiny BRICS. Ukrajina se s podporou Západu brání ruské agresi už pátým rokem. Ostravská Nová Ves si připomíná 2 roky od ničivé povodně. Letehdy zaplavila přes 50 rodinných domů, 3 bytové domy a stovky garáží, škody na obecním majetku přesáhly 50 milionů korun. Rada lidí dává své domy a zahrady do pořádku dodnes, někteří jen ze svého důchodu. A teď sport. Fotbalový Baník Ostrava hostí Pardubice, které stále čekají na první výhru v nejvyšší soutěži. Zápas Champions League vysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Hokejová Tipsport Extraliga startuje v úterý, tedy zhruba o 2 týdny později než loni. Obhájcem titulu jsou Pardubice, které ještě nikdy nedokázaly triumfovat 2x po sobě. O mistrovský titul ale usilují i Sparta, Třinec, Brno nebo Liberec. A na závěr pozvánka do Velkého Meziříčí, kde skauti obsadili místní paru a připravili charitativní kavárnu. Vaří kávu, rozlévají víno a nabízejí dezerty, k dispozici mají zhruba 100 míst k sezení. Výtěžek putuje nemocnému chlapci a akce Káva od srdce se koná už po 8. V minulosti se skautům podařilo vybrat i stovky tisíc korun. Počasí.

0: Aktuálně v Praze deštivo a 17 stupňů, v Brně zataženo a 19, v Ostravě zataženo a 19. Do večera bude deštivo. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme za sebou, užijte si odpoledne po svém. Zdraví Bucifal.
1: Tohle je Čet Rádio.

Zdar, zdravím vás všechny ze střechy z Rožnova pod Radhoštěm, z tovární budovy, kde máme 6. patře zkušebnu, a chci vás seznámit s naším novým bláznivým plánem, který spočívá v tom, že novou desku, která se jmenuje Made in China, natočíme v Číně. Když mi to napadlo a řekl jsem to kapele, kapela se zhrozila a říkala: Fili, dobrý nápad, ale prosím tě, možná není nutné jezdit tak daleko, kdo ví, si tam umí česky nebo anglicky, jestli tam nějaký studio mají, byl jsi tam někdy, nebyl, no. Nakonec se podařilo sehnat tam 3 koncerty v květnu, prvního hrajem v Šanghaji, třetího hrajem v Pekingu a desátýho hrajem v Shenzhenu, což je asi 60 kiláků od Hongkongu. A mezi tím třetím a desátým máme v plánu najít v Pekingu super hudební studio, pár jich tam je, už s nima jednáme a natočit tam novou desku. Pilujeme písničky, děláme na tom v podstatě každý den. Potřebujeme finanční podporu od vás, nabízíme různý druhy odměn, který si taky můžete přečíst, myslím si, že všechny mají svoji hodnotu. Máme připravený zvukaře, máme kameramana, který tohle točí, chceme natočit i film z Číny, který bude mít hodinu a bude fakt jako zábavný a nebude tak strašně korektní jako všechny ostatní zprávy, které z Číny přicházejí. To je zhruba všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji za vyslechnutí, děkujeme předem za podporu, děkujeme za sdílení, mějte se, čus.

0: Jet Radio.
1: Počasí. Tady Bucifal od počasí. Odpolední směna u oblohy hlásí čerstvou předpověď. Aktuálně v Praze deštivo a 17 stupňů, Brně zataženo a 19, Ostravě zataženo a 19. Do večera bude deštivo. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude mírný severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 23, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 19, pátek deštivo, teploty kolem 18, v sobotu zataženo, teploty kolem 21. A to je z předpovědi vše. Užijte si zbytek dne s Čet rádiem a Bucifalem je hezky za každého počasí.

0: Dobré odpoledne, tady Čet Rádio, u toho dnešního deštivého dýchánku Bucipal a Vlasta a je 15.40.
1: Nataženo, 17 stupňů, dnes to prej vylezlo nejvýš na 19, jinak nic moc. Tak co máš dneska za historku?
0: Mám takovou, co by se hodila přesně na tenhle mrzutej den. Vlasto, věděla jsi, že jedna holka měla jako malá obrnu a doktoři jí říkali, že už nikdy nebude chodit?
1: To zní hrozně. A co bylo dál?
0: Jmenovala se Vilma Rudolfová ze skromné černošské rodiny v Tennessee. 22 sourozenců, představ si tu domácnost. Do 5 let prodělala obrnu, spálu, zápal plic a nohu měla tak slabou, že jí dávali kovovou ortézu.
1: Tyjo. A přece se z toho dostala.
0: Máma jí každý den masírovala tu nohu, prej to dělali i sestry, tak dlouho, až ta holka v 11 odhodila ortézu a začala chodit sama. A pak si řekla, že chce běhat.
1: Počkej, z ortézy rovnou na běžeckou dráhu.
0: No jo, přesně tak to bylo. Na střední začala závodit, dostala se na univerzitu do Tennessee a v roce 1960 jela na olympiádu do Říma.
1: Co tam vyhrála?
0: 3 zlatý medaile. 100 metrů, 200 metrů a štafeta. První Američanka, co jich na jedné hry vzala tolik.
1: To je fakt síla. A věděli o ní tenkrát vůbec doma?
0: Jasně, po návratu jí v rodném městě chtěli udělat oslavný průvod, ale ona řekla, že tam nepojede, dokud nebude přístupný pro černý i bílý dohromady. A prosadila si to.
1: Ty vado. Tak to teda beru, to je fakt pěkný příběh na takovej si chravej den.
0: No jo, holka, co jí říkali, že nikdy nebude chodit a nakonec běhala rychlejš než skoro každá na světě. Někdy stačí, aby máma měla trpělivost.
1: Ty bys tu trpělivost teda neměl, ty bys tý noze dal nejvýš týden a pak by ses vykašlal.
0: To bych asi jo, na mě nespoléhej. Ale co, za chvíli je 16 hodin a s tím přijdou zprávy Čet Rádia, tak si užijte ještě tuhle písničku, než se zase vrátíme.
1: Jo, pusťte si to, ať se vám ten sichravej podvečer aspoň trochu rozběhne.

Je 16 hodin. Dobré odpoledne, u mikrofonu Bucifal a před vámi jsou zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Vláda je podle ministra průmyslu připravena zastropovat ceny elektřiny. Litva i Polsko kvůli dronům dočasně zastavili provoz na letišti. Nový průzkum ukazuje, že motoristé by se do sněmovny nedostali. Letiště ve Vilniusu muselo kvůli podezření, že do litevského vzdušného prostoru vnikl cizí dron, načas zastavit provoz. Litevské národní centrum pro řízení krizí výstrahu po necelé půl hodině zrušilo, kvůli možnému ohrožení ale vzlétla stíhačka Severoatlantické aliance. Preventivně startovaly také polské stíhačky, důvodem byly útoky dronů poblíž polské hranice s Ukrajinou. Motoristé by se podle zářijového průzkumu agentury STEM pro televizi Prima do poslanecké sněmovny nedostali, získali by 4,9% hlasů. Volby by znovu vyhrálo hnutí ANO s 31,1%, hnutí SPD by podpořilo 7,6% dotázaných. Nejsilnější opoziční formací jsou podle průzkumu Starostové se 14,8%. Slabší podporu než v loňských volbách mají i další koaliční strany. V Brně-Bystrci pátrají strážníci, policisté i hasiči po Servalovi, který utekl ze soukromého chovu. Podle mluvčího městské policie Jakuba Ghanema nemusí být tato kočkovitá šelma nutně nebezpečná, když se ale cítí ohrožená, může zaútočit. Lidé by se k ní proto neměli přibližovat a mají volat bezplatnou linku 156. Z chorvatského ostrova Brač museli záchranáři v noci na neděli odvést do bezpečí víc než 230 lidí, které ohrožoval rozsáhlý požár. Podle agentury AFP zasáhly plameny borový les a křoviny na ploše zhruba 3500 hektarů a šířily je silné poryvy větru. Oheň se přiblížil k obytným domům, dva lidé utrpěli zranění. Pokud by ceny energií dál rostly, je vláda podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO připravena stanovit maximální ceny elektřiny, a to jak u výrobců, tak u dodavatelů. Toto v nedělním diskusním pořadu Partie televize CNN Prima News. Při jaké výši cen na trhu by k takovému kroku vláda sáhla, ale neupřesnil. A teď sport. Fotbalisté Pardubic zvítězili v 8. kole první ligy v Ostravě 2:1 a poprvé v sezóně naplno bodovali. O výhře rozhodli střídající Václav Trchal a bývalý hráč Baníku Abdullahi Tanko, za domácí snižoval Vít Škrkoň. Východočeši se posunuli na 13. místo, Slezané prohráli třetí zápas po sobě. Nedělní program 8. kola nabídl i souboj dvou střelecky nejúspěšnějších týmů soutěže. Vedoucí a obhájce titulu Slavia Praha nastoupila na hřišti Teplic, jejichž vysoká golová produkce je jedním z překvapení sezony. Podle záložníka Matěje Čermáka chtěli domácí hrát útočně i proti favoritovi. A na závěr do Olomouce. V Moravském divadle měl v neděli premiéru pohádkový balet Kráska a zvíře a vedle profesionálních tanečníků se na jevišti objevilo 80 dětí z baletního studia. Část výtěžku putuje nadačnímu fondu Dům Ronalda McDonalda, který chce u Olomoucké fakultní nemocnice postavit zázemí pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně přehánky a 20, v Ostravě polojasno a 20. Do večera budou přehánky. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylo

Teplé podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Na dálnici D6 u 154. kilometru došlo před chvílí k nehodě, havárii osobního auta do stromu se zraněním, na místě zasahují záchranné složky a provoz je veden se zvýšenou opatrností. Na silnici 13 u obce Stráž nad Ohří je po nehodě dvou osobních aut se zraněním úplně uzavřeno, probíhají vyprošťovací práce. Na dálnici D11 na 7. kilometru ve směru na Prahu brzdí provoz nehoda dvou aut, počítejte se zvýšenou opatrností. V Praze v ulici Bulovka došlo před necelou hodinou k nehodě dvou vozidel. Na silnici 6 u Čichalova a na silnici 19 u Spáleného Poříčí evidujeme další nehody s poškozenými vozidly. Na obou místech je nutná zvýšená opatrnost. Z omezení připomínáme, že na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě mohou vznikat kolony. U Chlumce na Ústecku omezuje dopravu stavba nového kruhového objezdu, a to do konce října. Dlouhodobě je stále rozestavěný Libeňský most v Praze, kde musí řidiči i tramvaje počítat s omezeními. Ostatní úseky dálnic jsou podle hlášení sjízdné bez omezení. To bylo z dopravy vše, hezké nedělní odpoledne přeje Bucipal, Čet Rádio.

počasí. Hezké odpoledne, posluchači Čet rádia. Bucifal je tu s předpovědí, tak co nás čeká. Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně přehánky a 20, v Ostravě polojasno a 20. Do večera budou přehánky. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu bouřky, teploty kolem 23, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 19, v pátek deštivo, teploty kolem 18, v sobotu zataženo, teploty kolem 21. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Na dálnici D6 u 154. kilometru došlo před chvílí k nehodě, havárii osobního auta do stromu se zraněním, na místě zasahují záchranné složky a provoz je veden se zvýšenou opatrností. Na silnici 13 u obce Stráž nad Ohří je po nehodě dvou osobních aut se zraněním úplně uzavřeno, probíhají vyprošťovací práce. Na dálnici D11 na 7. kilometru ve směru na Prahu brzdí provoz nehoda dvou aut, počítejte se zvýšenou opatrností. V Praze v ulici Bulovka došlo před necelou hodinou k nehodě dvou vozidel. Na silnici 6 u Čichalova a na silnici 19 u Spáleného Poříčí evidujeme další nehody s poškozenými vozidly. Na obou místech je nutná zvýšená opatrnost. Z omezení připomínáme, že na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě mohou vznikat kolony. U Chlumce na Ústecku omezuje dopravu stavba nového kruhového objezdu, a to do konce října. Dlouhodobě je stále rozestavěný Libeňský most v Praze, kde musí řidiči i tramvaje počítat s omezeními. Ostatní úseky dálnic jsou podle hlášení sjízdné bez omezení. To bylo z dopravy vše, hezké nedělní odpoledne přeje Bucifal, Čet rádio.

0: Tak dobré odpoledne, tady Čet Rádio, u mikrofonu zase Bucipal a Vlasta a je 16.40.
1: Nataženo, 18 stupňů, dnes to navíc nevylezlo. Bucifale, mám pro tebe něco z Brna, budeš zírat.
0: Na co pak se stalo v Brně, snad zase nevykradli hospodu.
1: Horší. Bystrci utekl ze soukromého chovu serval. Hledají ho strážníci, policajti i hasiči.
0: Serval to je jako ta africká kočka s dlouhýma nohama? Tyjo, to bych nečekal, že se s tím potkám v Bystrci a ne v Keni.
1: No a mluvčí policie k tomu řekl, že šelma nemusí být nebezpečná, ale když se cítí ohrožená, tak zaútočí. Takže žádný fotky zblízka.
0: To mi něco připomíná, u nás na chalupě jednou utekla kamarádovi Fredka a to jsme se u toho naběhali skoro týden a Fredka je proti servalovi kotě.
1: No vidíš, a lidi si takový zvíře stejně pořizují domů, jako by to byl pes.
0: To já nechápu, proč si člověk bere domů něco, co má lovit v savaně. To je jako mít doma kruz ledovce a divit se, že ta je.
1: A pak z toho máte hon po celý čtvrti a strach, jestli to nekouše. Radši bych se bála o rajčata.
0: No jo, ty tvoje rajčata by aspoň neutekly, ty jenom eschnijou sami od sebe.
1: Díky, to jsem potřebovala slyšet. Tak jestli je v Bystrci uvidíte, prosím vás, nechoďte za ním, radši volejte.
0: A my mezi tím koukneme z okna, jak to vypadá venku, protože zataženo máme pořád a asi nám vydrží.
1: Zítra to prej moc lepší nebude, tak si vemte radši bundu, ne to tenký triko, co jsi měl na sobě dneska ty.
0: To bylo naposledy, co jsem tě poslech s tím oblíkáním. A za chvíli v 17 hodin jsou zprávy Čet Rádia, tak si zatím poslechněte tohle.
1: Jo, pusťte si to, ať vám ten zamračenej podvečer aspoň trochu zpříjemní.

Je 17 hodin. Příjemné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Bucifal a přináší zprávy ČT Rádia. O čem se dnes mluví? Vláda je podle ministra průmyslu připravena zastropovat ceny elektřiny. Litva i Polsko kvůli dronům dočasně zastavili provoz na letišti. Nový průzkum ukazuje, že motoristé by se do sněmovny nedostali. Motoristé by se podle zářijového průzkumu agentury STEM pro televizi Prima do poslanecké sněmovny nedostali, získali by 4,9% hlasů. Volby by znovu vyhrálo hnutí ANO s 31,1%, hnutí SPD by podpořilo 7,6% dotázaných. Nejsilnější opoziční formací jsou podle průzkumu Starostové se 14,8%. Slabší podporu než v loňských volbách mají i další koaliční strany. V Brně-Bystrci pátrají strážníci, policisté i hasiči po servalovi, který utekl ze soukromého chovu. Podle mluvčího městské policie Jakuba Ghanema nemusí být tato kočkovitá šelma nutně nebezpečná, když se ale cítí ohrožená, může zaútočit. Lidé by se k ní proto neměli přibližovat a mají volat bezplatnou linku 156. Z chorvatského ostrova Brač museli záchranáři v noci na neděli odvést do bezpečí víc než 230 lidí, které ohrožoval rozsáhlý požár. Podle agentury AFP zasáhly plameny borový les a křoviny na ploše zhruba 3500 hektarů a šířily je silné poryvy větru. Oheň se přiblížil k obytným domům, dva lidé utrpěli zranění. Pokud by ceny energií dál rostly, je vláda podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO připravena stanovit maximální ceny elektřiny, a to jak u výrobců, tak u dodavatelů. Toto v nedělním diskusním pořadu Partie televize CNN Prima News. Při jaké výši cen na trhu by k takovému kroku vláda sáhla, ale neupřesnil. Letiště ve Vilniusu muselo kvůli podezření, že do litevského vzdušného prostoru vnikl cizí dron, na čas zastavit provoz. Litevské národní centrum pro řízení krizí výstrahu po necelé půl hodině zrušilo, kvůli možnému ohrožení ale vzlétla stíhačka Severoatlantické aliance. Preventivně startovaly také polské stíhačky, důvodem byly útoky dronů poblíž polské hranice s Ukrajinou. A teď sport. Fotbalisté Pardubic zvítězili v 8. kole první ligy v Ostravě 2:1 a poprvé v sezóně naplno bodovali. O výhře rozhodli střídající Václav Trchal a bývalý hráč Baníku Abdullahi Tanko, za domácí snižoval Vít Škrkoň. Východočeši se posunuli na 13. místo, Slezané prohráli třetí zápas po sobě. Nedělní program 8. kola nabídl i souboj dvoustřelecky nejúspěšnějších týmů soutěže. Vedoucí a obhájce titulu Slavia Praha nastoupila na hřišti Teplic, jejichž vysoká golová produkce je jedním z překvapení sezony. Podle záložníka Matěje Čermáka chtěli domácí hrát útočně i proti favoritovi. A na závěr do Olomouce. V Moravském divadle měl v neděli premiéru pohádkový balet Kráska a zvíře a vedle profesionálních tanečníků se na jevišti objevilo 80 dětí z baletního studia. Část výtěžku putuje nadačnímu fondu Dům Ronalda McDonalda, který chce u Olomoucké fakultní nemocnice postavit zázemí pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 18 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 20. Do večera budou přehánky. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Na silnici číslo 6 na exitu 154 došlo k havárii osobního vozidla do stromu, jsou tam zranění, výjezd z dálnice je neprůjezdný a na místě probíhají záchranné práce. Na dálnici D11 mezi 42. a 41. kilometrem ve směru na Prahu se srazila dvě vozidla, vozovka je částečně zablokovaná.

Pondělí došlo k nehodě na silnici 38 u obce Hlízov na Kutnohorsku, kde se čelně srazila tři vozidla, na místě zasahuje policie. V Praze evidujeme hned dvě nehody, na Bělohorské ulici u křižovatky s Vaníčkovou a na Kutnohorské ulici, provoz je v obou místech stížený. Z omezení upozorňujeme na přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna, na exitu 196B se tvoří kolony, počítejte s tím do 20. října. Na Libeňském mostě v Praze pokračuje dlouhodobá rekonstrukce, omezení tam zůstávají v platnosti až do konce příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Sledujte Čet rádio, ať vás cesta nezaskočí. Zdravil vás Bucipal.

počasí. Příjemné odpoledne. Váš počasíčkář Bucifal se právě vrátil od oblohy, tak poslouchejte. Aktuálně máme zataženo v Praze 18 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 20. Do večera budou přehánky. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená a citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, úterý mlhavo, teploty kolem 23, ve středu boušky, teploty kolem 23, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 19, v pátek deštivo, teploty kolem 18, v sobotu zataženo, teploty kolem 21. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Na silnici číslo 6 na exitu 154 došlo k havárii osobního vozidla do stromu, jsou tam zranění, výjezd z dálnice je neprůjezdný a na místě probíhají záchranné práce. Na dálnici D11 mezi 42. a 41. kilometrem ve směru na Prahu se srazila dvě vozidla, vozovka je částečně zablokovaná. Před chvílí došlo k nehodě na silnici 38 u obce Hlízov na Kutnohorsku, kde se čelně srazila tři vozidla, na místě zasahuje policie. V Praze evidujeme hned dvě nehody, na Bělohorské ulici u křižovatky s Vaníčkovou a na Kutnohorské ulici, provoz je v obou místech stížený. Z omezení upozorňujeme na přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 u Brna, na exitu 196B se tvoří kolony, počítejte s tím do 20. října. Na Libeňském mostě v Praze pokračuje dlouhodobá rekonstrukce, omezení tam zůstávají v platnosti až do konce příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Sledujte Čet rádio, ať vás cesta nezaskočí. Zdravil vás Bucifal.

0: Dobrý podvečer, tady Czech Radio, je 17.40.
1: Podle toho, jak se stvářila cestou do studia, bych řekl, že už teď koukáš na hodinky, kdy tohle skončí.
0: No jo, dneska mám po vysílání sraz, tak se netajím, že se těším. Ale nejdřív práce.
1: Aspoň něco. Venku je zataženo 18 stupňů, počasí jak přes kopírák poslední dny.
0: Ucifale, víš, proč plameňáci stojí na jedné noze?
1: Protože jsou línej, ne? Nebo mají tu druhou nohu nějak odpočatou?
0: Ne, dělaj to schválně, šetřej si teplo. Cévy mají v noze poskládaný tak, že si teplou krev vracej zpátky do těla, než stačí vychladnout.
1: To si děláš srandu. A jak teda vědí, kdy si tu nohu vyměnit, mají nějaký budík?
0: Ne, prostě střídaj, jak se jim zachce, žádnej budík. A vědci ještě zjistili, že jim to na jedné noze nestojí víc energie, spíš míň, nemusej se tolik držet rovnováhy svalama.
1: To mi nejde do hlavy. Já bych na jedné noze měl za 5 minut záda v pytli.
0: No, ty nejsi plameňák, bucifale.
1: To bych řekl, já bych rovnou spadl do rybníka a ještě bych u toho řval.
0: Tak necháme plameňáky plameňákům. Co bude zítra, bucifale, s tím počasím?
1: Zítra prej bude deštivo od 15 do 19 stupňů, tak si vemte deštník, klidně i tu bundu s kapucí.
0: Já teda po vysílání běžím rovnou ven, deštník nedeštník. A za chvíli, v 18 hodin, jsou zprávy Czech Radia.
1: Tak než tam dojdeme, pusťte si něco k tomu zamračenému podvečeru.

je nebezpečná, když se ale cítí ohrožená, může zaútočit. Lidé by se k ní proto neměli přibližovat a mají volat bezplatnou linku 156. Letiště ve Vilniusu muselo kvůli podezření, že do litevského vzdušného prostoru vnikl cizí dron, na čas zastavit provoz. Litevské národní centrum pro řízení krizí výstrahu po necelé půl hodině zrušilo, kvůli možnému ohrožení ale vzlétla stíhačka Severoatlantické aliance. Preventivně startovaly také polské stíhačky, důvodem byly útoky dronů poblíž polské hranice s Ukrajinou. Z chorvatského ostrova Brač museli záchranáři v noci na neděli odvést do bezpečí víc než 230 lidí, které ohrožoval rozsáhlý požár. Podle agentury AFP zasáhly plameny borový les a křoviny na ploše zhruba 3500 hektarů a šířily je silné porivy větru. Oheň se přiblížil k obytným domům, dva lidé utrpěli zranění. Pokud by ceny energií dál rostly, je vláda podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO připravena stanovit maximální ceny elektřiny, a to jak u výrobců, tak u dodavatelů. Toto v nedělním diskusním pořadu Partie televize CNN Prima News. Při jaké výši cen na trhu by k takovému kroku vláda sáhla, ale neupřesnil. Motoristé by se podle zářijového průzkumu agentury STEM pro televizi Prima do poslanecké sněmovny nedostali, získali by 4,9% hlasů. Volby by znovu vyhrálo hnutí ANO s 31,1%, hnutí SPD by podpořilo 7,6% dotázaných. Nejsilnější opoziční formací jsou podle průzkumu Starostové se 14,8%. Slabší podporu než v loňských volbách mají i další koaliční strany. A teď sport. Fotbalisté Pardubic zvítězili v 8. kole první ligy v Ostravě 2:1 a poprvé v sezóně naplno bodovali. O výhře rozhodli střídající Václav Trchal a bývalý hráč Baníku Abdullahi Tanko, za domácí snižoval Víč Krkoň. Východočeši se posunuli na 13. místo, Slezané prohráli třetí zápas po sobě. Nedělní program 8. kola nabídl i souboj dvou střelecky nejúspěšnějších týmů soutěže. Vedoucí a obhájce titulu Slavia Praha nastoupila na hřišti Teplic, jejichž vysoká golová produkce je jedním z překvapení sezony. Podle záložníka Matěje Čermáka chtěli domácí hrát útočně i proti favoritovi. A na závěr do Olomouce. V Moravském divadle měl v neděli premiéru pohádkový balet Kráska a zvíře a vedle profesionálních tanečníků se na jevišti objevilo 80 dětí z baletního studia. Část výtěžku putuje nadačnímu fondu Dům Ronalda McDonalda, který chce u Olomoucké fakultní nemocnice postavit zázemí pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, Brně zataženo a 19, Ostravě deštivo a 19. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Na dálnici D6 u exitu 154 se před chvílí stala vážná nehoda, výjezd z dálnice je neprůjezdný, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce po havárii osobního auta do stromu se zraněním. Na dálnici D1 u 34. kilometru ve směru na Prahu je po nehodě uzavřený levý jízdní pruh, na místě zasahuje policie. Na silnici číslo 13 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku je po nehodě se zraněním kyvadlový provoz jedním pruhem. Nehoda komplikuje provoz také na silnici číslo 6 u Kněževsi na Rakovnicku, kde došlo ke srážce auta s motocyklem a na vozovce je překážka, řidiči ať projíždějí opatrně. Dále hlásíme nehody s omezeným provozem na silnici číslo 38 u Hlízova na Kutnohorsku a na silnici číslo 11 mezi Opavou a Českým Těšínem u Ostravy. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, situace potrvá do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. Dlouhodobě se také potýkáme s omezením kvůli opravě Libeňského mostu v Praze.

0: Příběh dne.
1: Byl 1. prosinec 1955 ve městě Montgomery v americké Alabamě a autobus číslo 12 zbíral po ulici cestující do práce. Uprostřed vozu seděla 44-letá švadlena jménem Rosa Parksová, unavená po celém dni. Řidič přikázal uvolnit místo běložskému pasažérovi, jak tehdy velel zákon o rasové segregaci. Ona ale zůstala sedět a klidně řekla, že nevstane. Byla zatčena, ale její tichý vzdor rozpoutal bouři, kterou nikdo nečekal. Černošská komunita Montgomery se rozhodla autobusy bojkotovat, a to celých 358 dní, ať pršelo nebo mrzlo. Lidé chodili pěšky, sdíleli auta, organizovali se s trpělivostí, která budila obdiv. Mladý farář jménem Martin Luther King se stal hlasem tohoto hnutí a získal si důvěru celé země. Nejvyšší soud Spojených států nakonec segregaci v autobusech prohlásil za protiústavní. Rosa Parksová se nikdy nepovažovala za hrdinku, jen za ženu, která byla toho dne prostě příliš unavená na to, aby ustoupila nespravedlnosti. Její tichý čin ukazuje, že někdy stačí zůstat sedět, aby se celý svět pohnul kupředu.

počasí. Dobrý večer, posluchači. Tady Bucifal den pomalu končí, tak se mrkneme, co chystá noc a zítřek. Aktuálně v Praze zataženo a 18 stupňů, v Brně zataženo a 18, v Ostravě deštivo a 19. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří v úterý bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu boušky, teploty kolem 22, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 18, v pátek zataženo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 20. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Na dálnici D6 u exitu 154 se před chvílí stala vážná nehoda, výjezd z dálnice je neprůjezdný, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce po havárii osobního auta do stromu se zraněním. Na dálnici D1 u 34. kilometru ve směru na Prahu je po nehodě uzavřený levý jízdní pruh, na místě zasahuje policie. Na silnici číslo 13 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku je po nehodě se zraněním kyvadlový provoz jedním pruhem. Nehoda komplikuje provoz také na silnici číslo 6 u Kněževsi na Rakovnicku, kde došlo ke srážce auta s motocyklem a na vozovce je překážka, řidiči ať projíždějí opatrně. Dále hlásíme nehody s omezeným provozem na silnici číslo 38 u Hlízova na Kutnohorsku a na silnici číslo 11 mezi Opavou a Českým Těšínem u Ostravy. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, situace potrvá do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. Dlouhodobě se také potýkáme s omezením kvůli opravě Libeňského mostu v Praze. Mimo zmíněné úseky jsou dálnice sjízdné bez omezení. To je z dopravy vše, přeji klidnou neděli, s dalšími informacemi se hlásí Bucifal, Čet Rádio.

0: Dobrý podvečer, tady Čet Rádio, je 18.40.
1: No jo, a ty se tváříš, jako bys celý den nic nedělala, jenom čekala, až budeš moc něco vykládat.
0: A ty vypadáš, jako bys spal tak 2 hodiny a ještě ke špatnému snu.
1: To bych neřekl, spal jsem skvěle, akorát mě v 5:30 probudil soused se sekačkou. Venku je stejně zataženo 18 stupňů, nic moc na neděli.
0: No a zítra prej má pršet ještě víc, tak si užijte tohle sucho, dokud to jde. Co si mi to nesl, Bucifale, tvářil ses u toho tajemně.
1: Nic tajemného, jenom jsem si včera večer pustil Nebe nad Berlínem a říkal jsem si, že o tom povím.
0: Ten černobílej film, kde ti andělé chodí po Berlíně.
1: No jo, přesně ten. Menders to natočil v 87. a je to o andělovi, který ho omrzí věčnost a chce zkusit, jaký to je být člověk.
0: To zní jako dost těžký film na neděli večer.
1: Je pomalej to jo, ale má v sobě takovej klid, že se u toho úplně vypneš. A ta hudba od Nika Cavea tam sedí jak ulitá.
0: Já radši něco, kde se aspoň něco děje, ale beru, že to sedí spíš k tomuhle počasí než nějaká honička.
1: Přesně proto to říkám zrovna dneska, ne kvůli tomu, že bych chtěl někoho otravovat andělama.
0: No jasně, jenom mě nepřesvědčíš, že je to lepší než pořádnej thriller.
1: Asi nepřesvědčím, ty máš svůj vkus a já svůj, na tom se asi neshodneme.
0: To teda ne. Ale nechme to bejt, za chvíli v 19 hodin jsou zprávy Čet Rádia, tak radši pustíme písničku.
1: Jo, pusťte si něco k tomu zamračenému podvečeru, ať se vám aspoň trochu rozjasní nálada.

Je 19 hodin. Dobrý večer, u mikrofonu Bucipal a před vámi jsou zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Ruský dron zasáhl vlak mířící z Kyjeva do Varšavy jen kousek od polských hranic, polský premiér svolal mimořádnou poradu. Na pondělní schůzku prezidenta s premiérem nakonec nepůjde ministr zahraničí. A vláda je podle ministra průmyslu připravena zastropovat ceny elektřiny. Pokud by ceny energií dál rostly, je vláda připravena zastropovat cenu elektřiny u výrobců i dodavatelů.

Podle ukrajinských drah se to stalo pouhé 2 kilometry od hranic s Polskem a díky včasnému varování nebyl nikdo zabit ani zraněn. Na stejném místě poblíž hraničního přechodu Jahodin a Dorohusk už dříve ruský bezpilotní stroj zapálil čerpací stanici. Polský premiér Donald Tusk kvůli útoku svolal mimořádnou poradu. Čínský prezident Xi Jinping na závěr summitu skupiny BRICS v indickém Delhi vyzval 11 zemí rozvíjejících se ekonomik k užší spolupráci a k propojování obchodních trhů. Spolu s indickým premiérem Modím zároveň nabídl pomoc při případných jednáních o ukončení bojů na Ukrajině. Podle politického geografa Vladimíra Bára je toto uskupení výhodné pro Moskvu, protože bez čínské ekonomické podpory by ruská ekonomika už podle něj skolabovala. Česko se stále vyrovnává s dědictvím chemického průmyslu. V systému evidence kontaminovaných míst, který spravuje Ministerstvo životního prostředí, bylo ke konci června vedeno 7071 lokalit, kde je potřeba provést průzkum a 490 míst si žádá sanaci. Podle Tomáše Cajtamla z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jde nejčastěji o chlorovaná rozpouštědla, ropné látky a těžké kovy. Systém sledování těchto míst je podle něj u nás na dobré úrovni. A teď sport. Velkou cenu Španělska Formule 1 na novém madridském okruhu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský jezdec slaví 8. triumf v sezóně a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství světa. Vodní slalomářka Tereza Kneblová brala druhé místo v kajakrosu na finále světového poháru ve španělském Seu de Urgel, v celkovém hodnocení skončila šestá. Na olympijském kanálu si připsala celkem 3 medaile, kromě stříbra z kajakrosu byla druhá i v časovce a třetí na kanoji. A na závěr pozvánka, která potěšila tisíce lidí. Do depa Českých drah v Chebu zamířili davy návštěvníků na Národní den železnice, kde si prohlédli historické i zcela moderní soupravy. Zájemci si mohli vyzkoušet jízdu drezínou na ruční pohon a sledovat komentované přehlídky vozů na točně. Počasí. Aktuálně v Praze deštivo a 18 stupňů, v Brně zataženo a 18, v Ostravě deštivo a 18. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Nejprve k živému dění na silnicích. Na dálnici D1 u 156. kilometru směrem na Prahu se před chvílí stala nehoda, provoz je omezený. Na silnici 19 v obci Dolní Hořice na Táborsku havarovala dvě osobní auta, jsou tam zranění a na místě zasahují záchranné složky. Nehoda se stala před hodinou. Na dálnici D6 u 138. kilometru směrem na Karlovy Vary havarovalo osobní auto mimo vozovku, i tady zasahuje záchranka. A na silnici 27 u Švihova na Klatovsku se převrátilo osobní auto, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Všude počítejte se zdržením a jeďte opatrně. Co se týče omezení, v Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky. V místě se tvoří kolony a omezení potrvá až do října příštího roku. U Kaplice na Českokrumlovsku jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byly dopravní informace, jsem Bucifal a přeji vám klidný nedělní večer na cestách. Čet Rádio.

počasí. Hezký večer u Čet rádia. Ucifalme se čerstvou předpověď, hodí se, ať už plánujete cokoliv. Aktuálně v Praze deštivo a 18 stupňů, v Brně zataženo a 17, v Ostravě deštivo a 18. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří v úterý bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu bouřky, teploty kolem 22, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 18, v pátek zataženo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 20. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Nejprve k živému dění na silnicích. Na dálnici D1 u 156. kilometru směrem na Prahu se před chvílí stala nehoda, provoz je omezený. Na silnici 19 v obci Dolní Hořice na Táborsku havarovala dvě osobní auta, jsou tam zranění a na místě zasahují záchranné složky. Nehoda se stala před hodinou. Na dálnici D6 u 138. kilometru směrem na Karlovy Vary havarovalo osobní auto mimo vozovku, i tady zasahuje záchranka. A na silnici 27 u Švihova na Klatovsku se převrátilo osobní auto, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Všude počítejte se zdržením a jeďte opatrně. Co se týče omezení, v Brně na křížení dálnic D1 a D2 stále probíhá přestavba křižovatky. V místě se tvoří kolony a omezení potrvá až do října příštího roku. U Kaplice na Českokrumlovsku jsou kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím, a to až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byly dopravní informace, jsem Bucifal a přeji vám klidný nedělní večer na cestách. Čet rádio.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomnět?

0: Dobrý večer, tady Czech Radio, Bucifal a Vlasta a je 19.40.
1: Ty se tváříš, jako bys mi zas chtěla dokazovat, že jsem si to kafe nezasloužil.
0: Zasloužil, jenom jsi ho uvařil po třetí a pořád si stěžuješ, že ti nechutná.
1: To je tím deštěm, Vlasto, 17 stupňů a leje, kafe pak nechutná nikdy.
0: Tak jo, dobrý, necháme kafe kafem. Co si mi dneska přines za historku?
1: Znáš Imagine od Johna Lennona?
0: No jasně, to zná snad každý.
1: A věděla jsi, že tu skladbu nahrál doma, v Anglii, v takovém bílém pokoji, kterému se říkalo Bílá místnost?
0: Ne. To zní jak z pohádky, ne jak studio.
1: A ono to studio bylo jenom kousek od jeho ložnice. Lennon si tam nechal postavit menší nahrávací místnost, celou v bílém, i piano bílý.
0: A ta píseň vznikla snadno, nebo se s ní trápil?
1: By mu text pomáhala skládat Yoko Ono, i když se to dlouho oficiálně neuvádělo, až po letech to Lennon sám přiznal.
0: To je zajímavý, že si tu zásluhu přivlastnil sám a pak to musel napravovat.
1: No jo, tak to někdy chodí. A ta deska Imagine vyšla v roce 1971 a stala se z ní jedna z nejznámějších písní o míru vůbec.
0: HM, to piano v tom bílém pokoji si teď budu představovat pokaždý, co tu písničku uslyším.
1: To je dobrý, tak si ji představuj a nezapomeň, že venku pořád leje.
0: No jo, a zítra to prej bude podobný, 15 až 20 stupňů a zase deštivo, tak si vemte deštník, nejenom bundu.
1: Za chvíli ve 20 hodin jsou zprávy Czech Rádia, tak než tam dojdeme, pustíte si tu písničku a představte si to bílý piano.

je 20 hodin. Příjemný nedělní večer, od mikrofonu vás zdraví Bucifal a začínají zprávy Čet rádia. Kde je přehled toho nejdůležitějšího? Ruský dron zasáhl vlak mířící z Kyjeva do Varšavy jen kousek od polských hranic, polský premiér svolal mimořádnou poradu. Na pondělní schůzku prezidenta s premiérem nakonec nepůjde ministr zahraničí. A vláda je podle ministra průmyslu připravena zastropovat ceny elektřiny. Čínský prezident Xi Jinping na závěr summitu skupiny BRICS v indickém Delhi vyzval 11 zemí rozvíjejících se ekonomik k užší spolupráci a k propojování obchodních trhů. Spolu s indickým premiérem Modím zároveň nabídl pomoc při případných jednáních o ukončení bojů na Ukrajině. Podle politického geografa Vladimíra Bára je toto uskupení výhodné pro Moskvu, protože bez čínské ekonomické podpory by ruská ekonomika už podle něj skolabovala. Pokud by ceny energií dál rostly, je vláda připravena zastropovat cenu elektřiny u výrobců i dodavatelů. V nedělním diskusním pořadu televize CNN Prima News to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO. Neupřesnil ale, při jaké úrovni cen na trhu by k takovému kroku kabinet sáhl. U drahých pohonných hmot chce podle něj vláda postupovat společně s Polskem, Slovenskem a Maďarskem.

Systém sledování těchto míst je podle něj u nás na dobré úrovni. Ruský dron zasáhl na západě Ukrajiny lokomotivu osobního vlaku, který mířil z Kyjeva do Varšavy. Podle ukrajinských drah se to stalo pouhé 2 kilometry od hranic s Polskem a díky včasnému varování nebyl nikdo zabit ani zraněn. Na stejném místě poblíž hraničního přechodu Jahodin a Dorohusk už dříve ruský bezpilotní stroj zapálil čerpací stanici. Polský premiér Donald Tusk kvůli útoku svolal mimořádnou poradu. A teď sport. Velkou cenu Španělska Formule 1 na novém madridském okruhu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský jezdec slaví 8. triumf v sezóně a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství světa. Vodní slalomářka Tereza Kneblová brala druhé místo v kajakrosu na finále světového poháru ve španělském Seu de Urgel, v celkovém hodnocení skončila 6. Na olympijském kanálu si připsala celkem 3 medaile, kromě stříbra z kajakrosu byla 2. i v časovce a 3. na kanoji. A na závěr pozvánka, která potěšila tisíce lidí. Do depa Českých drah v Chebu zamířili davy návštěvníků na Národní den železnice, kde si prohlédli historické i zcela moderní soupravy. Zájemci si mohli vyzkoušet jízdu drezínou na ruční pohon a sledovat komentované přehlídky vozů na točně. Počasí. Aktuálně v Praze deštivo a 17 stupňů, Brně zataženo a 17, Ostravě zataženo a 18. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. To je z počasí všechno. Klidný večer a pohodu s Čet rádiem vám přeje Bucipal.

Kulturní tip na večer. Na dnešní večer mám pro vás animovaný film Spirited Away od japonského režiséra Haya Miyazakiho ze studia Ghibli. Vypráví příběh malé dívky jménem Chihiro, která se s rodiči nešťastnou náhodou ocitne v opuštěném parku, jenž se za soumraku promění v tajemný svět duchů a bohů. Aby zachránila rodiče proměněné kouzlem a sama sebe, musí najít odvahu a přijmout práci v podivné lázeňské budově plné nezvyklých bytostí. Je to pohádka plná fantazie, něhy a vizuální poezie, která ale funguje i jako dojemný příběh o dospívání a hledání vlastní identity. Oceníte ji, pokud máte rádi originální animaci, silné ženské hrdinky nebo prostě chcete na chvíli uniknout do jiného, kouzelného světa. Hodí se skvěle pro rodinný večer, ale stejně tak potěší i dospělého diváka, který hledá něco hlubšího pod krásným vizuálním kabátem. Přeji vám všem nádherný a kouzelný večer s Chat Rádiem.

počasí. Krásný večer u Čet rádia. Od počasí zdraví Bucipal. Jestli plánujete zítřek, tohle se vám bude hodit. Aktuálně v Praze deštivo a 17 stupňů, Brně zataženo a 17, Ostravě zataženo a 18. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří v úterý bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu bouřky, teploty kolem 22, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 18, v pátek zataženo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 20. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si a zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Bucipal.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím.

upřímně stá. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svat,

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

Leonardo, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam.

tvou nedostižnou tvář nesou dál. Proudy, vody vítr vzal, nedopadnou na oltář, jak se zdá.

Je 21 hodin. Hezký večer, poslouchejte zprávy Čet rádia, u mikrofonu je Bucipal. Hlavní události v kostce. Ruský dron zasáhl vlak mířící z Kyjeva do Varšavy jen kousek od polských hranic, polský premiér svolal mimořádnou poradu. Na pondělní schůzku prezidenta s premiérem nakonec nepůjde ministr zahraničí. A vláda je podle ministra průmyslu připravena zastropovat ceny elektřiny. Čínský prezident Xi Jinping na závěr summitu skupiny BRICS v indickém Delhi vyzval 11 zemí rozvíjejících se ekonomik k užší spolupráci a k propojování obchodních trhů. Spolu s indickým premiérem Modím zároveň nabídl pomoc při případných jednáních o ukončení bojů na Ukrajině. Podle politického geografa Vladimíra Bára je toto uskupení výhodné pro Moskvu, protože bez čínské ekonomické podpory by ruská ekonomika už podle něj skolabovala. Pokud by ceny energií dál rostly, je vláda připravena zastropovat cenu elektřiny u výrobců i dodavatelů. V nedělním diskusním pořadu televize CNN Prima News to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO. Neupřesnil ale, při jaké úrovni cen na trhu by k takovému kroku kabinet sáhl. U drahých pohonných hmot chce podle něj vláda postupovat společně s Polskem, Slovenskem a Maďarskem. Česko se stále vyrovnává s dědictvím chemického průmyslu. V systému evidence kontaminovaných míst, který spravuje Ministerstvo životního prostředí, bylo ke konci června vedeno 7071 lokalit, kde je potřeba provést průzkum a 490 míst si žádá sanaci. Podle Tomáše Cajtamla z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy jde nejčastěji o chlorovaná rozpouštědla, ropné látky a těžké kovy. Systém sledování těchto míst je podle něj u nás na dobré úrovni. Ministr zahraničí Petr Macinka za motoristy se nezúčastní pondělního setkání prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem. Radiožurnálu napsal, že po vzájemné domluvě půjde předseda vlády na Hrad sám. Hlavním tématem jednání má být koordinace zahraniční politiky, především prezidentova účast na

Vodní slalomářka Tereza Kneblová brala druhé místo v kajakrosu na finále světového poháru ve španělském Seu de Urgel, v celkovém hodnocení skončila šestá. Na olympijském kanálu si připsala celkem 3 medaile, kromě stříbra z kajakrosu byla druhá i v časovce a třetí na kanoji. A na závěr pozvánka, která potěšila tisíce lidí. Do depa Českých drah v Chebu zamířili davy návštěvníků na Národní den železnice, kde si prohlédli historické i zcela moderní soupravy. Zájemci si mohli vyzkoušet jízdu drezínou na ruční pohon a sledovat komentované přehlídky vozů na točně. Počasí. Aktuálně v Praze deštivo a 17 stupňů, v Brně zataženo a 17, v Ostravě zataženo a 17. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik dnešní předpověď. Užijte si večer a ať vám zítřek vyjde podle plánu, přeje Bucipal.

0: země.
1: Pranostika.
2: Zítra ve 14. září slaví se svátek povýšení svatého kříže a k tomuto dni se váže stará pranostika, která praví, že na povýšení svatého kříže hadi lezou do skrýše, čímž naši předkové mínili, že s příchodem chladnějších dnů se příroda pomalu ukládá k zimnímu spánku. Zítřejší pondělí 14. září tomu ostatně nasvědčuje, obloha bude zatažená a deštivá, s teplotami od 15 do 20 stupňů a s pravděpodobností srážek kolem 65%. Zdá se tedy, že i countdown do babího léta si dá pauzu a hadi budou mít dobrý důvod zalézt do úkrytu dřív, než jindy. Vezměte si raději deštník a teplejší svetr, ať vám ta sichravá nálada neskazí náladu k večeru. Přeji vám klidný večer, ať už jste doma v suchu nebo právě běžíte z deště pod střechu, a hezké, klidné sny přeje Vlasta.

0: počasí. Hezký večer u Čet rádia. Ucifalme se čerstvou předpověď, hodí se, ať už plánujete cokoliv. Aktuálně v Praze deštivo a 16 stupňů, v Brně zataženo a 17, v Ostravě zataženo a 17. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří úterý bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, ve středu bouřky, teploty kolem 22, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 18, pátek zataženo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 20. A to je vše. Klidný večer a dobrou náladu s Čet rádiem přeje Bucifal.
1: Že toho vím čím dál tím. Taky jsem kousal. A podívejte se. Zuby nadranc a zakousnutej široko daleko nikdo.

Je 22 hodin. Dobrý večer, od mikrofonu vás zdraví Bucipal a přináší vám zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Českou delegaci na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně povede prezident Petr Pavel. Hladina vypouštěné Slapské přehrady kvůli mimořádnému suchu klesla na zimní úroveň. Ministr práce podpoří návrat karenční doby, tedy zrušení náhrady mzdy na začátku nemoci. Hladina vypouštěné Slapské přehrady v neděli večer klesla pod hranici 267,5 metru a dosáhla tak úrovně, která je stanovená pro zimní období. Vyplývá to z údajů povodí Vltavy a hladina dál klesá. Důvodem upouštění je extrémní hydrologické sucho. Lezeslav pomáhá držet potřebný průtok Vltavy v Praze. Čínský prezident Xi Jinping na závěr summitu skupiny BRICS v indickém Delhi vyzval 11 zemí rozvíjejících se ekonomik k hlubší integraci obchodních trhů a k větší roli v modernizaci průmyslu. Spolu s indickým premiérem Modím zároveň nabídl pomoc při případných jednáních o konci bojů na Ukrajině. Podle politického geografa Vladimíra Bára je toto uskupení pro Moskvu velmi výhodné. Bez čínské ekonomické podpory by podle něj ruská ekonomika už dávno skolabovala. Zaměstnanci možná znovu přijdou o peníze za první 3 dny nemoci. Návrat takzvané karenční doby chtějí navrhnout koaliční motoristé a podle svých slov ho podpoří i ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. V diskusním pořadu uvedl, že zrušení náhrady mzdy na začátku nemoci požadují zaměstnavatelé. Náhrady mzdy stojí podniky každoročně miliardy korun. V čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v albánské Tiraně bude prezident Petr Pavel. S odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše o tom informovala Česká televize. Předseda vlády už v červenci uvedl, že s prezidentovou cestou nemá problém. O složení delegace na letošní summit v Ankaře se přitom vláda s Hradem přela několik měsíců, nakonec odjeli oba a delegaci vedl premiér. Zubní lékaři stále častěji řeší následky skřípání zubů. Podle studií se s takzvaným bruxismem potýká zhruba každý čtvrtý člověk a případů přibývá. Pacienti přicházejí s obroušenými, prasklými nebo zlomenými zuby, s chronickou bolestí čelisti a se špatným spánkem. Hlavní příčinou je podle odborníků stres, roli ale mohou hrát i skryté zdravotní problémy. A teď sport. Výškař Jan Štefela obsadil na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti dělené 7. místo výkonem 217 cm. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa tak nevylepšil dojem z nepovedené venkovní sezony, ve které se neprosadil na žádném mítinku diamantové ligy a na evropském šampionátu nepostoupil z kvalifikace.

Aktuálně v Praze deštivo a 16 stupňů, Brně zataženo a 16, Ostravě deštivo a 17. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik počasí. Klidný zbytek večera s Čet rádiem vám přeje Bucipal.

počasí. Krásný pozdní večer, posluchači. Tady Bucifal s předpovědí na noc a na zítřek. Aktuálně v Praze deštivo a 16 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě deštivo a 17. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří v úterý bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, ve středu bouřky, teploty kolem 22, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 18, v pátek zataženo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 20. A to je vše. Až půjdete spát, dobrou noc, s Čet rádiem se s vámi loučí Bucifal.

Je 23 hodin. Příjemný nedělní podvečer už se překlopil do noci, u mikrofonu Bucifal a před vámi jsou zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Českou delegaci na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně povede prezident Petr Pavel. Hladina vypouštěné Slapské přehrady kvůli mimořádnému suchu klesla na zimní úroveň. Ministr práce podpoří návrat karenční doby, tedy zrušení náhrady mzdy na začátku nemoci. Zubní lékaři stále častěji řeší následky skřípání zubů. Podle studií se s takzvaným bruxismem potýká zhruba každý čtvrtý člověk a případů přibývá. Pacienti přicházejí s obroušenými, prasklými nebo zlomenými zuby, s chronickou bolestí čelisti a se špatným spánkem. Hlavní příčinou je podle odborníků stres, roli ale mohou hrát i skryté zdravotní problémy. Hladina vypouštěné Slapské přehrady v neděli večer klesla pod hranici 267,5 metru a dosáhla tak úrovně, která je stanovená pro zimní období. Vyplývá to z údajů povodí Vltavy a hladina dál klesá. Důvodem upouštění je extrémní hydrologické sucho. Lezeslav pomáhá držet potřebný průtok Vltavy v Praze. Čínský prezident Xi Jinping na závěr summitu skupiny BRICS v indickém Delhi vyzval 11 zemí rozvíjejících se ekonomik k hlubší integraci obchodních trhů a k větší roli v modernizaci průmyslu. Spolu s indickým premiérem Modím zároveň nabídl pomoc při případných jednáních o konci bojů na Ukrajině. Podle politického geografa Vladimíra Bára je toto uskupení pro Moskvu velmi výhodné. Bez čínské ekonomické podpory by podle něj ruská ekonomika už dávno skolabovala. V čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v albánské Tiraně bude prezident Petr Pavel. S odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše o tom informovala Česká televize. Předseda vlády už v červenci uvedl, že s prezidentovou cestou nemá problém. O složení delegace na letošní summit v Ankaře se přitom vláda s Hradem přela několik měsíců, nakonec odjeli oba a delegaci vedl premiér. Zaměstnanci možná znovu přijdou o peníze za první 3 dny nemoci. Návrat takzvané karenční doby chtějí navrhnout koaliční motoristé a podle svých slov ho podpoří i ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. V diskusním pořadu uvedl, že zrušení náhrady mzdy na začátku nemoci požadují zaměstnavatele. Náhrady mzdy stojí podniky každoročně miliardy korun. A teď sport. Výškař Jan Štefela obsadil na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti dělené 7. místo výkonem 217 cm. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa tak nevylepšil dojem z nepovedené venkovní sezony, ve které se neprosadil na žádném mítinku diamantové ligy a na evropském šampionátu nepostoupil z kvalifikace. Zvítězil Ital Gianmarco Tamberi, a to nejlepším letošním výkonem 237 cm. Cyklistickou Vueltu ovládl domácí závodník Enric Mas, který je prvním španělským vítězem od triumfu Alberta Contadora. Poslední etapu v Granadě vyhrál Nor Tobias Johannesen. A na závěr do Tábora. Tržní náměstí tam zaplnilo středověké tržiště, kde se ozývalo boukání kladiv, přeskot mečů i tajemná hudba. Obchodníci v dobových kostýmech nabízeli občerstvení, keramiku, květiny i šperky a mezi návštěvníky se objevil dokonce i Jan Žižka.

Počasí. Dobrou noc už brzy, posluchači. Ještě předtím Bucifal a poslední počasí dnešního dne. Aktuálně v Praze deštivo a 16 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě přehánky a 16. V noci bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří v úterý bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, ve středu bouřky, teploty kolem 22, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 18, v pátek zataženo, teploty kolem 18, v sobotu deštivo, teploty kolem 20. A to je poslední předpověď dnešního dne. Klidnou noc vám přeje Bucifal z Čet rádia.

Zdravím všechny posluchače, kteří jsou právě naladěni na stejné vlně jako já a jsem moc ráda, že vám ke znovuzrození rádia mohu představit svoji zbrusenovou písničku, která se jmenuje Pocity zakalené. Doufám, že se vám bude líbit a teď už si ji pěkně užijte. Zdraví, Kamča Hybš.

Je půlnoc. Vítejte v tiché noční hodině u mikrofonu Bucifal a posloucháte zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Českou delegaci na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně povede prezident Petr Pavel. Hladina vypouštěné Slapské přehrady kvůli mimořádnému suchu klesla na zimní úroveň. Ministr práce podpoří návrat karenční doby, tedy zrušení náhrady mzdy na začátku nemoci. Čínský prezident Xi Jinping na závěr summitu skupiny BRICS v indickém Delhi vyzval 11 zemí rozvíjejících se ekonomik k hlubší integraci obchodních trhů a k větší roli v modernizaci průmyslu. Spolu s indickým premiérem Modím zároveň nabídl pomoc při případných jednáních o konci bojů na Ukrajině. Podle politického geografa Vladimíra Bára je toto uskupení pro Moskvu velmi výhodné. Bez čínské ekonomické podpory by podle něj ruská ekonomika už dávno skolabovala. Hladina vypouštěné Slapské přehrady v neděli večer klesla pod hranici 267,5 metru a dosáhla tak úrovně, která je stanovená pro zimní období. Vyplývá to z údajů povodí Vltavy a hladina dál klesá. Důvodem upouštění je extrémní hydrologické sucho. Lezesla pomáhá držet potřebný průtok Vltavy v Praze. V čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v albánské Tiraně bude prezident Petr Pavel. S odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše o tom informovala Česká televize. Předseda vlády už v červenci uvedl, že s prezidentovou cestou nemá problém. O složení delegace na letošní summit v Ankaře se přitom vláda s Hradem přela několik měsíců, nakonec odjeli oba a delegaci vedl premiér. Zaměstnanci možná znovu přijdou o peníze za první 3 dny nemoci. Návrat takzvané karenční doby chtějí navrhnout koaliční motoristé a podle svých slov ho podpoří i ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. V diskusním pořadu uvedl, že zrušení náhrady mzdy na začátku nemoci požadují zaměstnavatelé. Náhrady mzdy stojí podniky každoročně miliardy korun. Zubní lékaři stále častěji řeší následky skřípání zubů. Podle studií se s takzvaným bruxismem potýká zhruba každý čtvrtý člověk a případů přibývá. Pacienti přicházejí s obroušenými, prasklými nebo zlomenými zuby, s chronickou bolestí čelisti a se špatným spánkem. Hlavní příčinou je podle odborníků stres, roli ale mohou hrát i skryté zdravotní problémy. A teď sport. Výškař Jan Štefela obsadil na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti dělené 7. místo výkonem 217 cm. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa tak nevylepšil dojem z nepovedené venkovní sezony, ve které se neprosadil na žádném mítinku diamantové ligy a na evropském šampionátu nepostoupil z kvalifikace. Zvítězil Ital Gianmarco Tamberi, a to nejlepším letošním výkonem 237 cm. Cyklistickou Vueltu ovládl domácí závodník Enric Mas, který je prvním španělským vítězem od triumfu Alberta Contadora. Poslední etapu v Granadě vyhrál Nor Tobias Johannesen. A na závěr do Tábora. Tržní náměstí tam zaplnilo středověké tržiště, kde se ozývalo boukání kladiv, třeskot mečů i tajemná hudba. Obchodníci v dobových kostýmech nabízeli občerstvení, keramiku, květiny i šperky a mezi návštěvníky se objevil dokonce i Jan Žižka. Počasí. Aktuálně máme deštivo, v Praze 16 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 16. Do rána bude deštivo a teploty klesnou na 15 stupňů. Dnes v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý severozápadní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik počasí. Kdo ještě bdí, tomu noc s Čet rádiem uteče příjemněji, zdraví Bucifal.

více, dala jim klíč od vinice. Není svatá je jen žena, proto hřeší Magdaléna. Haleluja. Marně luna lišky stíhá, vinici už neostříhá.

se voní, tráva pláče, rosu roní, marně pastíř ovci hledá, luny svice chytit nedá, vítr z vinicky šesténa, Magdaléna, Magdaléna, halleluja. Přísní souci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři jim městem vedou, odpustit to nedovedou,

0: Divadlo Noc.
1: Čert a pankáča. Milé děti, byla jednou jedna vesnička, která se původně jmenovala Hrdlička, posléze Hermann Geringdorf, potom Švermovo a nakonec zase Hrdlička. Byla to idylická vesnička a občané dělali čest jejímu jménu. Tichou návsí se linul z místního rozhlasu hlas Jirky Kučírka, zástupce Junáka, dříve ZOSSM, který zval mladé pány a dívky, dříve svazáky, do Eros centra, dříve síně revolučních tradic. Zval je na diskomaraton se striptízem, dříve na plenárku. Prostě idylka. Na zápraží s nedopitým láhváčem v ruce seděla i Kateřina Housková, zvaná Pankáča. Prohrábla si zeleno-červený kokrhel, urovnala si i sichrhajcku v uchu a naklonila se ke kámošce Boženě. Hele, Božka, nebuď vůl jako kráva. Půjdem večer na dýzu, povídá. Je to maraton o prachy, vole. Vyděláme nějaký šrouby. Božka, jejíž vyholená hlava, naleštěná sidolem, házela prasátka. V Selině otočila škouc. To je tutovka, ty vado. Půjdem. Mají tam být dneska skýni z Teplic a cigáni z Mostu. To bude čoro. Ale na maraton kašlu. To si radši nějaký prachy vyšlavnu na trase. A tak večer byla naše děvčata na parketu jako doma. Pojďte si hodit hrbem. Lákala jemně tanečníky Pankáča. Ale nikdo s ní nešel, protože při tanci s ní, přátelé, šlo o kejhák. Tancovala bych i s čertem, blbečkové. Povídá Pankáča, když už odpad čtvrtej srap. V tom se objevil ve dveřích. Černé jako uhel. Než se skýni zpamatovali, aby ho utloukli, už ho Pankáča popadla a rozjela to po parketu. Černý brach s ní tančil až do ranního kuropění. Ráno popad prachy za maraton, popad Pankáču a zmizeli, jako by se do pekla propadli. To byl čert, napsala Mladá fronta Dnes. Ale kde pak? Asi za čtvrt roku přišla čumkarta od nějaké Katrin z Havany. Psala. Jsem v opravdovém pekle. Nebyl to bohužel čert, ale Kubánec Jiménez Mario Fernández. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s dvěma Maruškama. Jedna Maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zuhlený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli jednu dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány. A to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů. Tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí. kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrich Murka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci Česká rychlá rota, takzvaných tchořích ninžů, ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný a tak policie alespoň zatkla hajnýho kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím přátelé obsadilo 6 medvědů s cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svoji střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená Štveřice? Bába s dětkem Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno. Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. To je familie, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhaly oživení valutového trhu v Praze. Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti? Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šaržá ibn Čúčo. Děvčátka na večírku pila Wolf a Vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na Mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek Emír do Šarža. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále. Ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné Pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v Perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku jíst doma. Milosti vás, pamatujte se, že jsme na přednášce. Přátelé, Krušnohorci byli vyhlášení šprýmaři. O tom svědčí i celý jejich folklor. Z literatury je znám případ, kdy známá sběratelka lidové slovesnosti Božena Němcová přišla mezi Krušnohorce. Božka Němcová o tom píše doslova. Krušnohorské pohádky nemohu bohužel ani při nejlepší vůli zařadit do Českého fondu národních pohádek, protože nevím, jak by působily na dětskou dušičku pohádky typu Okurka a sedm trpaslíků Borovičky, Čípková růženka, O pravidelných 12 měsíčkách, O chytrém ševci Baťovi, Princezna s červeným beďarem na čele, Čert a pankáča, Živá voda Becherovka, O vykloubeném Palečkovi, Zvířátka a Dněpropetrovští, nebo Císařovi nové slipy. Přátelé, tady by si nevybral ani Erben, píše Němcová, a ten měl údajně nějaký žaludek. Já bych vám pro začátek teda přečet jednu naši krušnohorskou pohádku. Vybral jsem takovou tu méně, jaksi, méně takovou tu ošklivější, spíš takovou jemnější pohádku, která se jmenuje O šípkové růžence. Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy fuj, nesnáším Uhry. Taky tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také nikdy říká Uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, rozhodl, že ten, kdo princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali, ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, ba co více, pojal jí za choď do ryti. Pardon, pojal jí za choď. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo by tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založila estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. O šípkové růžence. Milé děti. Sklidníme se, parkantíci. Žili jednou jeden král a královna a ty neměli žádné děti. Jednou musel král služebně na 2 roky do ciziny. Poslali ho tam na stáž, učit se tam vládnout. Tuším, že to bylo na Kubu. A když se vrátil, zjistil, že se mu právě narodila roztomilá dceruška. Ani se tomu nedivil, vzal si provaz a šel se do lesa oběsit. Stoup si na špalek, v oprátku kolem krku a přemýšlel, co dál. V tom šla okolo hodná babička a povídá mu, no co, neblázni, dyk to dítě za to nemůže, ne. Máš pravdu, babičko, řekl král, a jak chtěl slézt, smykla se mu noha a už se houpal. To je smula, co děti? Babička, protože byla hodná, se mu pověsila na nohy, aby zkrátila jeho utrpení. Babice u nich ve vsi říkali Midlářová. Nikdo neví proč. Pak to šla babka všecko vykecat na zámek. Místo odměny však vyhnali a snížili o 50 důchod. Tomu se říká valorizace děti. Tak je tedy proklela. Počkej, až bude růžence 16. Tak něco zažiješ, řekla babka na rozloučenou královně. Růženka, tady musím, přátelé, na chvilku zastavit. Růženka, to bylo její křestní jméno. Ona bohužel chudinka neměla příjmení, protože ani královna matka nemohla s určitostí určit otce. To se tak někdy stává i v lepších rodinách. A zlomyslní dvořané kvůli tomu růžence říkali Mejdanová směska. Prosím vás, tak uklidněte se. Chudák holka nemá jméno a vy se můžete strát. Růženka bude mi říkat Směsková. Bylo čiperné děvče. A tak se nelze divit, že ve 14 letech jí maminka dala na převýchovu do penzinátu v Kostomlatech. Co Růža ještě neuměla, tak se tady pěkně doučila. Mladá děvčátka zde převychovávali prací a proto holky chodily trát šípky, aby v lékárnách alespoň něco levného bylo. Růža si část šípku nechávala a dělala z něj šípkový víno. Proto se jí také mezi holkama říkalo Šípková. V 16 letech, přátelé, utekla Růženka z ústavu a rovnou, to je náhoda, rovnou do hotelu Pup v Karlových Varech. Zrovna tam byl jeden princ z Rakouska se svým koněm, který se jmenoval Mercedes-Benz Turbo Diesel. Princ koupil Růžence držkovou polívku a 2 housky. A ta se do něj, milé děti, úplně zblbla. V noci se pak prokletí hodné babičky vyplnilo a Růženka princovi sekla hodinky a prkenici. Odjela potom do Prahy a po pěkném flámu usnula před Alhambrou, kde ji probudil překrásný příslušník policie, který ji políbil pendrekem. A tak, milé děti, jestli ji ještě nepustili, tak sedí Růženka dodnes.

koupelně se ďábel pozdě prochází, když ruka rozechvělá žiletku rozpůlí, jak perly na zemi vypadají prášky rozsypaný a kruhy pod očima řeknou.

a slzy rozmazávaj. Dopis na rozloučenou, až ho fotr bude číst, už tě snad nezbije. Kamoši to nezapijou, protože žádný nemáš. Ať jdou všichni do háje, umírat těžký je.

0: je 1 hodina.
1: Dobrou noc a vítejte u zpráv Čet Rádia. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta. Hlavní události v kostce. Českou delegaci na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně povede prezident Petr Pavel. Hútiové zesilují tlak na Saúdskou Arábii a útočí i na klíčovou ropnou infrastrukturu. Slapská přehrada klesla kvůli extrémnímu suchu na zimní hladinu. Čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v albánské Tiraně bude prezident Petr Pavel. S odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše to uvedla Česká televize. Šéf vlády už v červenci prohlásil, že s Pavlovou cestou na alianční jednání nemá problém. O složení delegace na letošní summit v Ankaře přitom vláda s Hradem vedla několikaměsíční spor a nakonec ji vedl premiér. Odkázat část majetku na dobročinné účely je čím dál oblíbenější, skoro polovina lidí v Česku ale o takové možnosti vůbec neví. Ukázal to červnový průzkum koalice za snadné dárcovství, do kterého se zapojilo přes 1000 lidí ve věku od 18 do 65 let. Povědomí o darování ze závěti se už 13. rokem snaží zvyšovat kampaň Měsíc dobročinné závěti. Jejím mluvčím je Jan Staněk z Domova svatého Josefa. Zaměstnanci možná v prvních 3 dnech nemoci opět přijdou o náhradu mzdy. Návrat takzvané karenční doby chtějí navrhnout koaliční motoristé a v diskusním pořadu poledne s Moravcem ho podpořil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Podle něj o zrušení náhrady stojí zaměstnavatelé, firmy totiž tyto výplaty stojí miliardy korun ročně. Hladina Slapské přehrady v neděli večer klesla pod 267,5 metru a dostala se tak na úroveň stanovenou pro zimní období. Vyplývá to z údajů, které zveřejňuje Povodí Vltavy na svém webu. Pokles přitom pokračuje dál. Důvodem upouštění nádrže je extrémní hydrologické sucho. Hútiové podporovaní Íránem v Jemenu rychle postupují a opakovaně zasáhli i cíle v Saúdské Arábii. Ovládli ostrov Perim u ústí Rudého moře a město Moka, chtějí totiž získat kontrolu nad průlivem Bab al-Mandab, kudy vede klíčová námořní i energetická trasa. Drony vyslané z Iráku pak zaútočily na saúdský ropovod Východ-Západ, který musel být uzavřen. Podle stanice CNN mají Saúdové jen velmi omezené možnosti, jak reagovat, a za každou z nich draze zaplatí. A teď sport. Německý tenista Alexander Zverev poprvé v kariéře ovládl US Open, ve finále na newyorském betonu zdolal domácího Bena Sheltona 3-1. Nejvýše nasazený hráč tak má po letošním triumfu na Roland Garros 2. Grand Slamový titul. Španělský cyklista Enric Mas vyhrál Vueltu a je prvním domácím vítězem této Grand Tour od triumfu Alberta Contadora. Závěrečnou etapu v Granadě ovládl Nor Tobias Johannes Ene. A na závěr do Tábora, kde tržní náměstí zaplnilo středověké tržiště. Bouchají tam kladiva, třeskají meče a mezi stánky se prochází i sám Jan Žižka. Obchodníci v dobových kostýmech nabízejí od občerstvení přes keramiku až po květiny a šperky.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme deštivo a 16 stupňů. Do rána bude deštivo a teploty klesnou na 16 stupňů. Dnes v pondělí pak bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. To bylo noční počasí. Čet Rádio vám hraje celou noc a Vlasta se zase brzy ozve.

Na dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, tvářích třejich očekávání. Uprostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý den, pane Lajbo, já už vás neviděl.
2: Teď já vás taky ne.
1: No jo, to už je doba, že jo? To už je takových...
3: A co říkám, to je díl už, to je, že jo?
1: Co?
2: To já nevím, od kdy vy myslíte?
1: No, od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
2: Od tenkrát?
1: No, od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
2: No to je samozřejmě, já myslím, no. Že to bylo tenkrát stejně tam spolu, jak jsme to...
3: Depak to je díl už.
2: Jo.
3: Jo, to už je díl.
2: No,
3: to
2: už... Já už vím, kdy to bylo.
1: No.
2: Já vám to připomenu.
1: No.
2: Karty.
1: Karty? V Monte Carlu, nebo...
2: Co pak, já jsem byl někdy v Monte Carlu.
1: Nebyl jste, ne?
2: A vy jste tam byl někdy?
3: No já taky ne,
2: Tak jak jsme se tam mohli vidět?
3: No jo, to je pravda, ano. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No.
2: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
1: U kartářky? Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
2: No právě, ta tu myslím, kartářka.
1: Jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
2: No, no.
1: Jo, jo, já už právě. Vím, no jo, to je.
2: A splnilo se vám to?
1: No tak částečně, jo, jo.
2: Jak to částečně?
1: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
2: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
1: Jo, taky dvojčata?
3: No,
1: jo, vlastně víno, co to
2: mě předvídala nějaký neštěstí, no.
1: Prosím vás. A trefilo vás něco?
2: Oženil jsem se.
1: Jo, no. Tak to jste teď už ženatý, ne?
2: No. Když jsem se oženil...
1: No jo, to je pravda, no, no.
2: Ale manželka čeká dítě.
1: Jo. A máte na někoho podezření?
2: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
1: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
2: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
1: Je, to je rána, no jo. A máte hezkou manželku?
2: No, tak mám tady fotku svatební, podívejte se.
1: A jo, hezká, no, ano. Ty tady to s tím závojem, ne?
2: Samozřejmě, co? Já jsem přece to vedle tady.
1: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, no.
2: Taky jak já bych v závoji vypadal.
1: No jo, no to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
2: Neříkejte.
1: Jo, nějaký Anče Julčový.
2: Anče, ale to je ona.
1: Jo.
2: Za svobodná Anča Julčová.
1: Jo, proto no. Ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
2: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
1: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z oka vypadne.
2: A komu zase, komu?
1: No, Anča Julčový.
2: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
1: Že jo, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
2: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
1: Ano.
2: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
1: Jak papi, ne? Znal jste jí za svobodná?
2: No, teď jsem si ji vzal.
1: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
2: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
1: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
2: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
1: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
2: Proč by jí neměla zůstat? No. Podívejte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že bys ty sám sobě si nebyl podobný.
1: No já jsem, myslíte z dřívějška, nebo co?
2: To je snad jedno od kdy, ne?
1: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
2: Tak jinak, pane Essens, podívejte se. Poznal jste, nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
1: No já papi, ne, už několikrát.
2: Jo.
1: Samozřejmě. Můj strejda například, ten spad jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
2: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
1: No jo, tak to taky, jo.
2: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
1: Jo.
2: Docela malejka. Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
1: No jo, jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
2: Plešatý,
1: no?
2: Ale ne tak, takhle.
1: Jo, takhle, aha, takhle. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji. že
2: jo? A kde jinde?
1: No jo, pravda, mojí ty prdelky a tak to se nedá, že jo, samozřejmě.
2: Ale chápete už, kdy se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobní?
1: No jsou si podobní úžasně, já to vidím, ano.
2: Takže to konečně chápete.
1: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
2: Pro pána krále, jaký jedno zás?
1: Tady to leví, vířej.
2: Ale co? Přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
1: No ne, v obě, já neříkám, že no. Ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
2: To jsou úplný nesmysly, pane Essence.
1: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
2: No podobnější si není právě žádný.
1: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě?
2: Ale samozřejmě, že to je jen proto, že jsou to dvě. Dvě děti,
1: jo,
2: že?
1: Takhle jako, já rozumím už, co
2: je
1: myslíte.
2: To jasný,
1: no já už myslím.
2: No, já už jsem se lek, že jak si...
1: Ne, já rozumím, jakože v obě dvě, že si jsou podobní,
2: no,
1: jedno,
2: přesně,
1: já rozumím,
2: tak,
1: no, to no. Já jsem si...
2: Je, to je hodin, já už budu muset jít, nezlobte se,
1: ne.
2: Trochu spěchám.
1: No jo, to nevadí, no. Tak tady máte ty dvojčátka.
2: Ty jsou si ale podobný, víte?
1: No jo, jsou úžasní. Tak nashledanou teda. Ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, naschránou, pane.

vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas

0: loď bez země zas vyplula. Už se jen z moře zabělá. A proč by se... Jet Radio.
1: Jsou 2 hodiny.
2: Vítám vás v noční tišině u zpráv Čet rádia. U mikrofonu je Vlasta. Co byste dnes neměli minout? Českou delegaci na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně povede prezident Petr Pavel. Hútiové zesilují tlak na Saudskou Arábii a útočí i na klíčovou ropnou infrastrukturu. Slapská přehrada klesla kvůli extrémnímu suchu na zimní hladinu. Zaměstnanci možná v prvních 3 dnech nemoci opět přijdou o náhradu mzdy. Návrat takzvané karenční doby chtějí navrhnout koaliční motoristé a v diskusním pořadu poledne s Moravcem ho podpořil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Podle něj o zrušení náhrady stojí zaměstnavatelé, firmy totiž tyto výplaty stojí miliardy korun ročně. Hladina Slapské přehrady v neděli večer klesla pod 267,5 metru a